Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Radio Beat, Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

vím, že pláčem to skončí. Já už sotva se vrátím. Breč, tak raději to skončí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

Big Beat. Big Beat. Naživo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: hrozně citový a nedovedu to překonat. Já, když vidím včeličku, pardon. Co jsem to říkal?
1: No to o té včele.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Krásné nálezy.
5: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 774. vydáním krásných nálezů, které je pod hlavičkou Letní roková všeochuť poslední devátou částí mého letošního prázdninového seriálu. Zaměřilo se na cover verze skladeb The Beatles podání většinou méně známých interpretů.
4: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Citronová tráva může v létě pomoci odradit komáry z balkonu nebo terasy. Její výrazná citrusová vůně hmyz odpuzuje a rostlina se dá využít také v kuchyni. Potřebuje hodně slunce, pravidelně zalívat a na zimu ji musíte přenést do interiéru. Muzeum železné opony ve Valticích se nachází v budově bývalé celnice ve Valticích, nedaleko hraničního přechodu Valtice-Schrattenberg.
7: Prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice dovedena za využití ženýně technických zařízení, tedy takzvané železné opony, téměř k dokonalosti. Muzeum železné opony Valtice je prvním muzeem svého druhu v České republice. Autoři si kladou za cíl co nejautentičtější prezentaci situace na státní hranici ve 20. století bez zbytečných ideologických nánosů. V muzeu je k vidění vedle množství uniform, zbraní a výstroje i velký počet fotografií a dokumentů, přibližujících prezentované pohnuté časy na hranicích. Zajímavostí určitě je i rekonstrukce železné opony nebo skutečná cela. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
6: Většině řidičů elektromobilů stačí menší baterie. Podle odborníků kapacita 40 až 60 kWh bez problému pokryje běžné týdenní dojíždění. Výrobci se přitom předhání ve stále větších kapacitách. Dnes je standard 140 kWh. Větší baterie využijí hlavně řidiči na dlouhých trasách s přívěsem nebo omezeným přístupem k nabíjení. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Na konci vlci přestanou vít.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
2: Co je decentní?
1: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
2: A to bych měl, to zas jo.
0: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výtvarnice Míla Ferstová známá mimo jiné spolupraci s Coldplay chystá svoji největší výstavu v České republice. Pod názvem Wings of Whisper se bude konat v Pražském obecním domě. Autorka nám řekne víc.
5: Začne 21. října 26 a potrvá téměř 3 měsíce až do konce ledna a připravuju se na ní už 2 roky a tentokrát opravdu tam budeme s Katkou Čbírkou, která to organizuje celé, budeme prezentovat díla, která nikdy nebyly viděná, také díla jako klasická a moje ilustrace ke Kytici, Babičce a Máji a spoustu dalšího.
4: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Stranger Things, Nancy na stopě. Pokud jste si oblíbili seriál Stranger Things, jsou tady další osudy jeho hrdinů. Tentokrát vlastně hrdinek Nancy a Robin. Nancy by měla nastoupit na univerzitu, ale může z Hawkinsu odejít, když jde si v přítmí pořád číhá vekna. A kdo je tajemný muž, který se oběma děvčatům pověsil na paty? Další výprava do obráceného světa. Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje? Marie Škrdlíková je mimořádný přírodní úkaz. Její povídky voní půdou, kořeny, stonky, listy i květy a rozrůstají se v louku, po které putují stíny mraků. Za tento svůj debut letos získala ocenění Magnesia Litera. Náměstí říšského kancléře. Kdo byla Magda Goebbelsová? Jak se z adoptivní dcery v židovské rodině stala nacistka a příkladná matka Třetí říše? Román Nory Bosongové vychází ze skutečných událostí a líčí osudy Magdy a jejího přítele Hanse Kesselbacha. Zatímco Magda provdaná za Goebbelse září z titulních stránek propagandistických plátků, Hans balancuje na hradě před branou do nacistického pekla. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
3: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu B.
1: Dobré ráno, býťáci, je neděle 6. září roku 2026, svátek má Boleslav a to nejen polívka a 7 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia B na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a i dnes pokračujeme v muzice Queen a tedy nějakých těch příbuzných odnoží. No a začneme fiktivní postavou, zcela vymyšlenou postavou Chrissyho krále. Ano, The Great King Rat se jmenuje tahle píseň z roku 1973 a Freddie Mercury se při psaní toho textu inspiroval prý starou anglickou dětskou říkankou Old King Cole, ale přetvořil ji do příběhu o skaženém, zlém a sprostém starci. To je tam ten Dirty Old Man a ve své době tedy tahle skladba zaznamenala u kritiky, jak psala protivládní a protináboženský podtón. V textu Freddie totiž zpívá pasáže jako nevěřte všemu, co čtete v Bibli, nebo neposlouchej, co říká máma, a místo toho posluchače nabádá, aby mysleli sami za sebe, protože pravidla společnosti je stejně jen omezují.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víkend v pravde rtuťovitý. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: No a já bych vás v rámci toho našeho víkendu rád pozval na ten náš web radiobeat.cz, kde se mimo jiné tedy dozvíte hned na té úvodní stránce, když trošku zarolujete, o tom, že v roce 1986, ano právě před 40 lety, psali Queen historii, nebo přímo dějiny a jako první z opravdu velkých západních kapel zahráli ve východním bloku v maďarské Budapešti a byla to událost nejen pro Maďarsko, ale i další státy zavřené za tou železnou oponou do metropole na Dunaji, tak zamířili fanoušci z okolních zemí a ty české nevýjímaje. No a co je důležité, teď po těch 40 letech se vrací neméně slavný koncertní záznam na plátna kin, a to i do těch u nás, tedy v Čechách a na Slovensku, a sem zamíří 7. října. A co je tedy důležité, ten původní záznam pořízený na ten klasický 35 mm film byl pečlivě naskenován a převeden do 4K rozlišení. Stejné péče se dostalo i zvukové stopě, která byla nově smíchána z těch původních více stopích záznamů a fanouškům Queen a Freddieho Mercuryho se tak nabízí příležitost zažít koncertní záznam, který jistě mají zarytý hluboko pod kůží v podobě, jakou dosud neviděli a neslyšeli. Nevím, jak vy býťáci, já 100% do toho biografu vyrazím, protože to si nenechám ujít. Můžete i vy, koukal jsem, že lístky už jsou v prodeji. Nicméně já bych vás poprosil, než si pustíme ukázku právě z toho Budapešti koncertu, přímo z toho, z té nahrávky, tak pokud jste tam snad někdo před těmi 40 lety byl a chtěl byste se o to podělit s ostatními býťáky, nebojte se a pište nebo volejte přímo sem do studia.

0: Dzień. Na rádiu Beat.
1: Pavlata Antonín, má žena prchá s ním a já to oslavím. Nech si jí Pavlato, já nechci nic za to, vyměním zámek, ztrátu nehlásím. Tak to byla a téměř již tradiční chvilka nedělní rokové poezie a vy jste možná, nebo možná vy jste určitě poznali, že se jednalo o úryvek z textu Františka Ringo Čecha k textu k písni Antonín Pavlata. Nevím, jestli k jeho sepsání Ringa inspiroval nějaký skutečný a Pavlata Antonín. V každém případě byla tahle veršovaná hříčka naroubovaná na známou kvínovskou halekačku Mustafa. No a nám, myslím, nic nebrání si teď právě v té původní verzi z roku 1978 společně pěkně vychutnat.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Víťáci, možná si někteří vzpomenete, jak jsme si před, no již 10 lety, letí to v roce 2016, mohli u nás v Ostravě, Zlíně, Brně a také v Praze vychutnat hned několik komorně hladěných koncertů kytaristy, no tak koho jiného než Queen, Briana Maye, společných koncertů s původně především známou muzikálovou anglickou zpěvačkou Carrie Ellis, no a právě z toho jejich tehdejšího společného muzicírování, z téhle spolupráce vzešla také pěkná nahrávka skladby o pařížských chodnících Parisian Walkways, a tu, myslím, dobře znáte i z vysílání rádia Beat v původním podání jejího autora, irského kytaristy Garyho Moora. No a v rámci našeho tematického víkendu zazní samozřejmě v podání právě Briana Maye a Carrie Ellis, tak jak ji nahráli v roce 2017.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.

0: být.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Počet aut v Česku dál roste a letos by měl překročit hranici 7 milionů registrovaných vozů. Na 1000 obyvatel připadá přes 620 aut, což řadí Česko mezi nejvíce motorizované země EU i světa. Často si při putování po horských chatách zapomínáme vložku do spacáku. Kuba Turek z horydoli.cz o ní říká.
6: U nás se to označuje jako vložka do spacáku, protože je to vlastně takový jemný pytel, do kterého člověk vleze a potom vleze ještě do spacáku, aby si ho neušpinil, případně ještě, aby si zvýšil tepelný komfort. Němci tomu říkají Hüttensack, což je asi spíš jako odpovídající tomu, k čemu se to více používá. Je to pytel, do kterého si vlezeme, když jdeme spát na horské chatě. Horské chaty totiž vám neposkytují peřinu, vám neposkytují povlečení, ale dají vám dvě deky, které se perou možná jednou se sezónou a možná se neperou vůbec. V Rakousku a v Německu dokonce ty deky mají označený Fissende, neboli tam máte strkat nohy a hlavu máte být na druhou stranu. A právě pod tyto deky vlezete ve vašem Hüttensacku neboli vložce do spacáku. Zvláště v bivacích, což jsou vlastně neobhospodařené domečky nebo spíš takové boudy nebo plechové boudy někde na hřebenech, kam přijde jenom občas někdo, tak tam ty deky můžou být třeba 10-20 let pořád stejné. Co ještě na horské chatě dostanete, je polštářek. A ten polštářek znamená, že obsluha pere. To už není tak velká věc, aby se musela vozit někam do údolí vrtulníkem nebo něco podobného. To lze vyprat přímo na chatě.
5: Volání z letadla se brzy může stát běžnou součástí letu. Boeing představil koncept palubních telefonních budek, které mají zajistit aspoň základní soukromí pro hovory. Reaguje na to, že některé aerolinky už díky satelitnímu internetu volání na palubě povolují. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.
0: Radio B. Classic Rock.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění. Cream. Od rána až do večera na rádiu Beat.
1: 9:05 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a my také musíme zmínit Johna Deacona, basistu Queen, který se tedy tak nějak odebral nebo uklidil do ústraní, že v Londýně nepoznán obvykle. Je to prostě takový klasický londýnský důchod, co je když samozřejmě dobře hmotně zabezpečený. A byl to právě on, kdo v roce 1980 chtěl s Queen natočit taneční funkovou skladbu a inspiroval se jeho oblíbenou newyorskou funk a disco kapelou Chic a jejich baskytaristou Bernard Edwardsem. No a výsledek skladba Another One Bites the Dust, píseň, které Queen zpočátku moc nevěřili, ale Freddie Mercury tak ten jo. A Freddie měl pravdu, 3 týdny číslo 1 v Americe a největší americký hit Queen.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu B.
1: No a já tu mám stále tak nějak ještě po ránu to moje tradiční filmové okénko, no a když je tu řeč o Queenech, tak nemůže teď přijít na přeces samozřejmě nic jiného, tedy kromě Flashe Gordona, na kterého jsme vzpomněli již včera, a také Bohemian Rhapsody, o té si taky můžeme ještě něco říct, zkrátka než přímo kultovní podívaná Highlander. Musím se přiznat, že jsem zrovna tuhle akční fantazi, řekněme, z roku 1986, ano, 40 let starý film to je, tak ten jsem viděl zrovna teď nedávno, zazářil tam nejen Christopher Lambert, ale především skvělý Sean Connery, a zase mě to bavilo, a pravdou je, že k tomu nemálo přispěla právě i ta muzika Queen, ale do jisté míry to, že jsem Skotsko, v jehož nádherných horách se dějí filmu, z velké části odehrává také, a doufám, že ne naposled navštívil, a je zkrátka fakt, že pak na filmy, které se odehrávají na místech, která jste viděli na vlastní oči, která znáte, koukáte tak trochu jinou optikou. V každém případě ve filmu Highlander zazní i skladba Princess of the Universe.

0: Víkend v pravdě rtučovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: Víťáci včera mi psala jedna míťačka, vlastně to byl pár, že vyrážejí do Londýna na koncert Rogera Taylora, chystá se tam i náš Carlos, který je velkým fanouškem Queen, no a právě tenhle bubeník Queen vydává teď po 5 letech nové solové album a já tu mám skladbu I See You Now a to je jeho druhá ochutnávka a tentokrát jde o hodně osobní záležitost. Roger ji napsal jako milostnou píseň pro svou manželku Serinu. Sám říká, že když člověka znáte dlouhá léta, postupně o něm začnete objevovat věci, které jste na začátku neviděli, až přijde ten okamžik, teď tě opravdu vidím. Takže Roger Taylor a jeho I See You Now teď na beatu a klidně mi napište, jak se vám tahle jeho nová písnička líbila.

0: Teen. Na rádiu B.
1: No a my spolu s Queen pokračujeme pěkně svižně a zostra a někdo by si možná mohl podle jména následující skladby myslet, že pojedeme dál s jich ještě řádně rockovou studiovou trojkou, která v roce 1974 dostala tak trochu infarktový název Sheer Heart Attack. Ovšem pozor, na téhle desce skladba tohoto jména, jak praví fanoušci samozřejmě vědí, absentuje a najdete ji až na pozdější studiovce, té, která dostala v roce 1977 název News of the World. Napsal ji před chvílí zmíněný bubeník Roger Taylor a tahle skladba jménem Sheer Heart Attack byla původně napsána právě pro to zmíněné stejnojmenné album z roku 1974, ale nakonec na něj zkrátka nebyla zařazena a její čas uzrál až o 3 roky později.

0: Kansas nám ještě doznívají v závěru hodiny na beatu a já tu mám informaci pro ty z vás, kdo se dnes chystáte na ty vampíry hollywoodský do sportovky. Ano, Hollywood Vampires v sestavě Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry dorazili do Prahy, nebo dnes tedy zahrají právě v Holešovicích, té staré sportovce. A já tady mám ten časový rozpis, harmonogram, neboli fárplán, jak se říká hezky česky. Otevření vstupu je tak plánováno na 18:30, takže kdo chce být v první řadě, tak musí přijít včas a je zajímavé, že tentokrát ta plocha není rozdělena na stání u pódia a stání takovýto obyčejný, ale je to zkrátka jedna velká plocha, což mě osobně přijde fajn, ale na druhou stranu, kdo chce být vepředu, tak musí přijít trošku dřív. Lucie podle toho rozpisu, která je zde tedy před kapelou nebo hostem, by měla začít ve 20 hodin, ale já mám trošku takové čerstvé informace, že aby mohli hrát to trošku díl, tak musí začít o něco dřív, takže řekněme 19:45, kdybych věděl víc, tak ještě dám vědět. No a samotní Hollywood Vampires to rozbalí v 21 hodin. Já jsem koukal na playlist, co tedy mají pro vás připravené, ale je to velká paráda, kromě vlastních věcí zazní nějaké skladby z repertoáru Alice Coopera, také Aerosmith, Johnny Depp zaspívá Heroes, zazní tam taky Highway to Hell a spousta coverů právě těch zemřelých přátel těchto muzikantů. Lístky ještě úplně vyprodané nejsou, takže kdo by si to chtěl na poslední chvíli třeba rozmyslet, nebo to, tak zkrátka můžete vyrazit, já tam budu fotit, tak se tam třeba potkáme. No a za chvíli si dáme nějakou další tématickou muziku, nejdřív tam zazní jeden Alice Cooper, abyste měli takovou jako trošku návnadu a pak samozřejmě zase další tematická muzika a tenhle víkend, jak víme, patří Queen.
1: Víkendový guláš Rádia Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeji Epa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve do skal ve středních Čechách.
3: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turisticky značených cest. To je chráněná krajina oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé pokličky. Pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte z Zemšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem kokořinských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Velčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na bájný Blaník.
2: Přes 40 dobrovolníků z 10 zemí světa pomáhalo během srpna na Šumavě s obnovou mokřadů a rašelinišť. Akce se koná každoročně v rámci mezinárodního Wilderness Campu. Na Šumavu se sjeli milovníci přírody například z Bulharska, Nepálu, Francie, Indie nebo Irska. Kosou kosili louky a stavili dřevěné hrázky na odvodňovacích kanálech. Česká republika má podle Evropské asociace automobilových výrobců druhý nejstarší vozový park v Evropské unii po Řecku, kde je průměr 17,5 roku. U nás je to 16,76 roku. Naopak nejmladší auta jezdí v Lucembursku, kde mají průměr 8 let. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
1: Classic Rock.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na Beatu.
1: 4:10 je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a my si tu muziku Queen po celý tento víkend pouštíme a připomínáme především proto, že frontman, nebo bych se říct ikona téhle kapely Freddie Mercury, rodným jménem Farrokh Bulsara, by se letos, a to právě včera, 5. září, dožil kulatých 80 let. Byl tedy jen o malinko starší než Brian May, tomu bylo teď v červenci 79, kdo ví, jakou muziku by Freddie dělal dnes, kdo ví, jak by mu to dnes ještě zpívalo, ale v muzice a bohužel ani v životě nejsou žádná kdyby, a tak si teď společně poslechneme a vychutnáme, jak to tomuto skutečně výjimečnému umělci nádherně zpívalo před neuvěřitelnými 52 lety na albu nazvaném jednoduše Queen 2, čili chcete-li Queen 2, v téhle skutečně krásné skladbě s názvem Nevermore.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

účastnil 8. sezóny soutěže American Idol, což je obdoba naší superstar, a ačkoliv skončil na druhém místě, jeho první album dosáhlo úspěchu v skutku nemalého. No a ten dokonalý a zásadní zvrat v jeho kariéře nastal pak v roce 2011, kdy ho ke spolupráci přizvali Brian May a Roger Taylor, aby tak vznikla americko-britská staronová skupina, dodnes nebo donedávna vystupující pod názvem Queen and Adam Lambert. No a takhle nějak to vypadá naživo. Skladbu snad představovat nemusím, začíná s ní stejně jako koncert živá nahrávka z roku 2018.

0: žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Radio Beat.
1: Freddie Mercury, muž, který dokázal jedním hlasem, jedním gestem a jediným pohledem ovládnout celý stadion. Narodil se jako Farrokh Bulsara na Zanzibaru, ale svět ho poznal jako frontmana Queen, kapely, která navždy změnila podobu rockové muziky. Byl mimořádným zpěvákem, pianistou, skladatelem i showmanem, napsal Bohemian Rhapsody, We Are The Champions či Somebody To Love, kterou si za chvíli poslechneme, a přestože působil na pódiu jako člověk, kterého nemůže nic zastavit, jeho život mimo světla reflektorů byl mnohem, mnohem složitější. Freddie Mercury zemřel 24. listopadu roku 1991 ve věku pouhých 45 let. Jeho hlas ale nezmizel, každý další poslech muziky Queen nám tak připomíná, že některé legendy prostě neumírají. Freddie Mercury by letos, právě včera, oslavil 80.

0: Víkend v pravdě rtučovitý. Kvír. Po celou sobotu a neděli. Na rádiu B.
1: No a já koukám, že už jste se takhle při neděli docela probudili a začínají mi sem chodit vaše vzkazy a vyznání, jak posloucháte skupinu Queen, kdy jste ji slyšeli poprvé, jaké bylo to setkání, co to bylo za desku, případně kde jste je mohli vidět, myslím třeba v televizi, na DVDčku, anebo třeba právě před 40 lety na koncertě v Budapešti, a to jsem právě vás vyzýval, pokud jsou mezi vámi pamětníci tohoto koncertu a chtěli byste se rozdělit tedy o ten svůj zážitek s ostatními býťáky, tak buď to pište, nebo klidně i zavolejte a já to pak tady pustím, nebo to přečtu, ty vaše vzpomínky ostatním býťákům, ale teď v tuto chvíli s dovolením sahám po té syrové, a nebál bych se říct ještě takové panensky čisté podymní jedničce Queen z roku 1973, a pokud jste ji také vlastnili nebo vlastníte, to původní LPčko, či jak se dnes říká vinyl, tak víte, že druhou stranu téměř uzavírala, je tam vlastně předposlední, pak už je tam jenom taková minutová instrumentálka, skladba jménem Jesus, a právě tu si teď dáme. Co vy na to?

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Citronová tráva může v létě pomoci odradit komáry z balkonu nebo terasy. Její výrazná citrusová vůně hmyz odpuzuje a rostlina se dá využít také v kuchyni. Potřebuje hodně slunce, pravidelně zalívat a na zimu ji musíte přenést do interiéru. Muzeum železné opony ve Valticích se nachází v budově bývalé celnice ve Valticích, nedaleko hraničního přechodu Valtice-Schrattenberg.
4: Prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice dovedena za využití ženyně technických zařízení, tedy takzvané železné opony, téměř k dokonalosti. Muzeum železné opony Valtice je prvním muzeem svého druhu v České republice. Autoři si kladou za cíl co nejautentičtější prezentaci situace na státní hranici ve 20. století bez zbytečných ideologických nánosů. V muzeu je k vidění vedle množství uniform, zbraní a výstroje i velký počet fotografií a dokumentů přibližujících prezentované pohnuté časy na hranicích. Zajímavostí určitě je i rekonstrukce železné opony nebo skutečná cela. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: Většině řidičů elektromobilů stačí menší baterie. Podle odborníků kapacita 40 až 60 kWh bez problému pokryje běžné týdenní dojíždění. Výrobci se přitom předhánějí ve stále větších kapacitách. Dnes je standard 140 kWh. Větší baterie využijí hlavně řidiči na dlouhých trasách s přívěsem nebo omezeným přístupem k nabíjení. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.

0: Queen. Na Rádiu Beat.
1: 10 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a tak nějak ještě na úvod té naší další společné tematické hodiny. Tu mám titul Don't Try So Hard, hlubokou a emočně silnou skladbu, která se objevila v únoru roku 1991 na tom 14. studiovém albu Queen, které dostalo název Innuendo. Freddie Mercury v té době již bojoval s tou těžkou nemocí a přesto zde zpíval o tom, že, já jsem si tu zrovna teď ten text četl, když se problémy zdají velké jako hory, je někdy nejlepší nechat řešení na jiný den, radovat se z přítomného okamžiku a prostě jen být. Skladba perfektně pracuje s dynamikou, ačkoliv je na albu autorství oficiálně připsáno celé kapele Queen, píseň složil primárně právě Freddie Mercury.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: No a já už tu mám slavnou píseň jménem The Great Pretender, skladbu Los Angeleských The Platters, naspívanou původně Tony Williamsem, vydanou v podobě singlu 3. listopadu roku

55, ano, je to tak. Tenhle, dalo by se říct, standard, později kromě mnoha dalších naspívali třeba Pat Boone, Roy Orbison, zpěvák Nazareth Dan McCafferty, či nedávno zesnulá hvězda country music Dolly Parton. Pro nás je dnes ale důležité, že v únoru roku 1987 se jí ujal právě Freddie Mercury, no a my si ji tak teď poslechneme právě v tom jeho nesmrtelném podání.

0: Radio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
1: V mailboxu si vyzvednu svou bytovou rozhlednu, večer budu v pohodě, za chytrýho v hospodě.

0: stay tuned to this frequency.
1: Nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
2: Cream. Od rána až do večera na rádiu B.
3: No a tu máme teď krátce po 11:30, no co jiného než další Queeny. No a vybral jsem takovou pro tuhle kapelu, myslím, hodně netypickou, no ale samozřejmě výbornou skladbu, tu s názvem Dragon Attack z alba The Game z roku 1980, tak doufám, že si ten její neskutečný feeling a taky tu parádní basu skvělého Johna Deacona společně pěkně užijeme a já už za chvíli možná přečtu nějaké ty vaše další vzpomínky. Díky moc za ně.

0: žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na rádiu B.
1: No já jsem vám slíbil nějakou z těch vašich vzpomínek, tato je taková trošičku delší, no ale protože máme neděli před polednem, tak to snad nevadí. Ahoj do beatu, píše se v ní. Tak mě s tím povídáním o Queen vracíte o 40 let zpátky. V roce 1986 mi bylo 20 a společně s pár kamarády jsme se rozhodli, že prostě musíme jet do Budapešti na Queen. Nebylo to tehdy tak jednoduché jako dneska. Žádný internet, žádné mobily, žádné online lístky. Člověk sehnal nějaké forinty, domluvil auto a vyrazilo se. Už samotná cesta byla dobrodružství a když jsme přijeli do Budapešti, bylo nám jasné, že jsme rozhodně nebyli jediní Češi a Slováci, kteří dostali tenhle bláznivý nápad. Všude Queen trička, šátky, foťáky, člověk měl takový zvláštní pocit, že se na chvíli ocitl na západě. A pak NEP stadion těch lidí. Pamatuji si, že jsme tam stáli mezi 10 000 dalších a říkali si, že tohle už asi v životě neuvidíme. A pak přišli Queen. Freddy byl naprosto neuvěřitelný. Z videa nebo z desky jsme samozřejmě věděli, že je to velký zpěvák, ale naživo to bylo něco úplně jiného. On ten stadion prostě vlastnil. Pamatuju si jeho bílé tílko, džínové kraťasy, mikrofon na tyči a ten jeho pohyb a samozřejmě ten hlas. Když zaznělo Radio Gaga a celý stadion tleskal nad hlavou, měl jsem husí kůži a při We Are The Champions už snad zvali úplně všichni. Dodnes mám doma lístek z koncertu, je trochu pomačkaný, ale samozřejmě ho mám schovaný a občas si pustím Queen a říkám si, tyjo, já jsem toho chlapa opravdu viděl naživo. Bylo mi 20, Freddyho už dneska bohužel neuvidím nikdy, ale ten večer v Budapešti mi nikdo nevezme. Zdravím všechny v beatu a díky za připomínání takovýchhle krásných časů. Jarda, Náměšť nad Oslavou.

0: free.
1: Klasický rock.
2: Klasický rock.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výtvarnice Míla Ferstová, známá mimo jiné spolupraci s Coldplay, chystá svoji největší výstavu v České republice. Pod názvem Wings of Whisper se bude konat v pražském obecním domě. Autorka nám řekne víc.
6: Začne 21. října 26 a potrvá téměř 3 měsíce až do konce ledna a připravuji se na ní už 2 roky a tentokrát opravdu tam budeme s Katkou Čbírkou, která to organizuje celé, budeme prezentovat díla, která nikdy nebyly viděná, také díla jako klasická a moje ilustrace ke Kytici, Babičce a Máji a spoustu dalšího.
5: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmos, Stranger Things, Menci na stopě. Pokud jste si oblíbili seriál Stranger Things, jsou tady další osudy jeho hrdinů. Tentokrát vlastně hrdinek Nancy a Robin. Nancy by měla nastoupit na univerzitu, ale může z Hawkinsu odejít, když jde si v přítmí pořád číhá vekna. A kdo je tajemný muž, který se oběma děvčatům pověsil na paty? Další výprava do obráceného světa. Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje? Marie Škrdlíková je mimořádný přírodní úkaz. Její povídky voní půdou, kořeny, stonky, listy i květy a rozrůstají se v louku, po které putují stíny mraků. Za tento svůj debut letos získala ocenění Magnesia Litera. Náměstí říšského kancléře. Kdo byla Magda Goebbelsová? Jak se z adoptivní dcery v židovské rodině stala nacistka a příkladná matka Třetí říše? Román Nory Bosongové vychází ze skutečných událostí a líčí osudy Magdy a jejího přítele Hanse Kesselbacha. Zatímco Magda provdaná za Goebbelse září z titulních stránek propagandistických plátků, Hans balancuje na hradě před branou do nacistického pekla. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.

0: Víkend v pravdě rtuťovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: 7 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my se spolu s Queen vypravíme do roku 1981 do švýcarského Montre, kde právě tehdy nahrával David Bowie píseň Cat People, a to tedy pro stejnojmenný film. No a náhoda tomu chtěla, a to je celkem známý příběh, že v tom vedlejším studiu právě v ten týž čas nahrávali Queen a ti zase pro změnu svoje album Hot Space. Nápad zkusit společné nahrávání vznikl tehdy prý velice, velice spontánně a producent alba Hot Space, David Richards, který předtím spolupracoval právě i s Bowiem na jeho slavném albu Heroes, popsal to nahrávání ve studiu jako absolutní psycho a absolutní šílenství. No a ve skladbě Under Pressure, která z toho pak vzešla, se podle něj mísí to nejlepší z Bowieho i Queenu, a s tím nezbývá než rozhodně souhlasit.

0: Dean. Na Rádiu Beat.
1: No a máme tu v případě Queen tu klasiku nejklasikovatější, jak se říká, to je i v současné době bez zesporu skladba Bohemian Rhapsody, a to třeba i díky poměrně, teď jsem chtěl říct stále nedávnému, no tak zkrátka 8 let starému stejnojmenému filmu. Možná si ale někteří z vás vzpomenete na 90-kovou hudební komedii Vajnů v svět, kde představitel právě toho Vejna, americký komik Mike Myers, v autě s přáteli poslouchají právě tuhle skladbu, nejdřív tam jako parodují ty operní fistulky, a jak začne ta tvrdá pasáž, začnou tam všichni v tom autě mlátit hlavama a pařit. No a Mike Myers se objevil právě i v tom zmíněném filmu Bohemian Rhapsody, a ne náhodou, tu hraje dobře zamaskovaný zrzavými fousy výkonného producenta společnosti EMI Raye Fostera, který právě muzikantům z Queen říká, že si nedovede představit, jak na tuhle skladbu parta mladých lidí bude pařit v autě. No, možná tu ne každý postřehl tenhle fórek, jak se říká, pro fajnšmekry, tak na to jukněte ještě jednou. No a my si dáme právě tuhle zmíněnou klasiku.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Too much love will kill you, to je další krásná, myslím, že i moc dojemná píseň Queen, která tu v rámci profilu téhle legendární kapely zazní. Píseň, která sice vznikla už někdy mezi vydáním alba Kind of Magic a Miracle, nicméně poprvé pak naživo zazněla až na tom slavném a již zmíněném velkolepém koncertě ve Wembley, který byl vzpomínkou na zesnulého Freddieho Mercuryho. Zpěvu se ujal její autor Brian May a umístil ji pak i na své solové album Back to the Light. Zachovala se i nahrávka, kdy skladbu pracovně původně naspíval i sám Freddie. Jeho kolegové ji po jeho smrti dotvořili, donahráli a objevila se tak v roce 1995 na posmrtném albu Made in Heaven. No ale my si dáme tu verzi Briana Maye. Snad to nevadí a Freddiemu by se určitě taky líbila.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Green. Od rána až do večera na rádiu Beat.
2: No a já už tu mám skladbu jménem Seven Seas of Rye, napsalý především Freddie Mercury, jehož nedožité osmdesátiny si tu o tomto víkendu připomínáme a zajímavé je, že její základní instrumentální verze se objevila hned na debutovém albu Queen Tom z roku 1973 a následně ta finální, už zpívaná a podstatně delší, vyšla na tom následujícím albu Queen Two, čili Queen 2 v roce 1974. No a právě tu si teď společně pěkně vychutnáme.

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
3: Haló, Franto!
4: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
5: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
6: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Počet aut v Česku dál roste a letos by měl překročit hranici 7 milionů registrovaných vozů. Na 1000 obyvatel připadá přes 620 aut, což řadí Česko mezi nejvíce motorizované země EU i světa. Často si při putování po horských chatách zapomínáme vložku do spacáku. Kuba Turek z Horidoli.cz o ní říká.
8: U nás se to označuje jako vložka do spacáku, protože je to vlastně takový jemný pytel, do kterého člověk vleze a potom vleze ještě do spacáku, aby si ho neušpinil, případně ještě, aby si zvýšil tepelný komfort. Němci tomu říkají Hüttensack, což je asi spíš jako odpovídající tomu, k čemu se to více používá. Je to pytel, do kterého si vlezeme, když jdeme spát na horské chatě. Horské chaty totiž vám neposkytují peřinu, vám neposkytují povlečení, ale dají vám dvě deky, které se perou možná jednou se sezónou a možná se neperou vůbec. V Rakousku a v Německu dokonce ty deky mají označený Fissende, neboli tam máte strkat nohy a hlavu máte mít na druhou stranu. A právě pod tyto deky vlezete ve vašem Hüttensacku neboli vložce do spacáku. Zvláště v bivacích, což jsou vlastně neobhospodařené domečky nebo spíš takové boudy nebo plechové boudy někde na hřebenech, kam přijde jenom občas někdo, tak tam ty deky můžou být třeba 10-20 let pořád stejné. Co ještě na horské chatě dostanete, je polštářek. A ten polštářek znamená, že obsluha pere. To už není tak velká věc, aby se musela vozit někam do údolí vrtulníkem nebo něco podobného. To lze vyprat přímo na chatě.
7: Volání z letadla se brzy může stát běžnou součástí letu. Boeing představil koncept palubních telefonních budek, které mají zajistit aspoň základní soukromí pro hovory. Reaguje na to, že některé aerolinky už díky satelitnímu internetu volání na palubě povolují. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: žil krátce, žil naplno. Letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu B.
1: 10 minut po 13. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl a já bych teď rád zazpomínal nějaké to svoje první setkání s muzikou Queen. Jako první se mi totiž, a to hodně zamlada, dostala do ruky nahrávka živáku téhle kapely alba s názvem Life Killers. Ten vyšel v roce 1979 a je zajímavé, že třeba bubeník Roger Taylor dnes prohlašuje, že tahle deska do diskografie Queen oficiálně vůbec nepatří, prý nemá dostatečně dobrý a reprezentativní zvuk. No a mně se právě ten syrový a nenačančaný zvukový kabátek moc líbí a dodnes si vzpomínám na to moje nadšení, když jsem tu takhle napoprvé uslyšel skladbu We Will Rock You, která tu ovšem zazní nejprve hned na úvod koncertu v takové pěkně zrychlené, téměř metalové verzi, no stejně jako i teď a tady na beatu.

0: Víkend v pravdě rtučovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: Ano, Queen, to je ta muzika, která tu zní od včerejšího rána a bude tomu až do dnešního večera. No a my tu máme znovu počátek toho úspěšného tažení téhle kapely, rok 1973 a jejich eponymní debutové album, o kterém rok po jeho vydání, třeba již zmíněný několikrát bubeník Roger Taylor, řekl, na téhle naší první desce byla spousta věcí, které se mi nelíbily, třeba bicí, no, něco z toho vám může připadat.

plánové, ale přitom to bylo velice rozmanité a bylo v tom nemalé množství naší energie, to je jasná věc. No a fanoušci říkají, že z tohohle alba je dost těžké vybrat takový ten takzvaný top song, ale prý doslova určující je tu skladba My Fairy King. Podle jejíhož verše si Freddy změnil svoje jméno, ano, a to konkrétně podle části, v níž se zpívá O matko Mercury. Podívej se, co mi udělali, nemohu utéct, nemohu se schovat.

0: Rádiu Beat.
1: Když se řekne Queen a Londýn, nemusíš vždycky třeba jen o koncert. V roce 2002 se totiž na West Endu objevil muzikál We Will Rock You, který společně vytvořili Brian May, Roger Taylor a britský komik a scénárista Ben Elton. Ale pozor, nebyl to žádný klasický životopis Freddieho Mercuryho. Příběh se odehrává v daleké budoucnosti, ve světě, kde je rocková muzika zakázaná, všichni poslouchají stejnou hudbu, sledují stejné filmy a dokonce mají i stejné myšlenky. Proti tomu se bouří skupina rebelů vděčených Bohemians. No a samozřejmě se přitom hrají Queen, Radio Gaga, Killer Queen, Somebody to Love, I Want to Break Free, We Will Rock You, We Are the Champions, anebo Bohemian Rhapsody. Kritici, to je zajímavé, zpočátku muzikálu zrovna jako nefandili, diváci ale měli úplně jiný názor. We Will Rock You se stal jedním z nejúspěšnějších titulů West Endu. V londýnském Dominion Theatre se hrál od roku 2002 až do roku 2014. Vidělo ho více než 6,5 milionu diváků, včetně našeho Carlose, a odehrálo se 4659 představení. Zde je z londýnského muzikálu We Will Rock You malá ukázka. Let's go!

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Ano, Queen po celý víkend, ale nám před malou chvilkou dohrála Lucie a mě napadlo, že Lucie vlastně zahraje dnes ve sportovní hale v Holešovicích před Hollywood Vampires a byl jsem upozorněn, že Lucie začne, ač je ten začátek tedy avizováno 20. hodinu, tak už prý asi v 19.45, protože musí nějak, myslím, že končit v půl, tak aby mohli hrát aspoň 3/4 hoďky a v 21 hodin nastoupí samotní vampíři, tedy Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry a spol. Takže hrůza, to se těším, jak pravý klasik, s některým z vás se tam možná potkáme, no ale teď už tu mám Queen a samozřejmě nějakou tu klasiku z alba The Miracle jsem na rozloučenou vybral skladbu Breakthrough z roku 1989, tedy to je taková ta, jak jedou na té mašince, jestli znáte ten klip. Dan Kohout za chvíli už tady má připravené samozřejmě další klenoty, tedy z repertoáru Queen, nebo i z těch soulovek jednotlivých členů a tak dále. To se nechte překvapit, Dan vám o tom také určitě něco poví, no a vy mu zase pište, jaký je váš vztah k muzice Queen, jaké bylo třeba první setkání s ní a tak dál, a Dan to tady určitě, jak ho znám, taky rád přečte. No a teď už vás naposledy ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogol a budu se těšit na vás zase příště.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat. Black in Black. Najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Bosnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Bosnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a další prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Včera byl hezký čas. Včera neděle bylo. Za týden bude zas.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase Hard
4: klasika, novinky, rozhovory.
5: Dnes večer od 8 do půlnoci.
2: Za týden bude zas.
5: Na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Epa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve do skal ve středních Čechách.
7: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turistických značených cest. To je chráněná krajina, oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé pokličky. Pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte zemšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem Kokořínských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Vlčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na Bájný Blaník.
6: Přes 40 dobrovolníků z 10 zemí světa pomáhalo během srpna na Šumavě s obnovou mokřadů a rašelinišť. Akce se koná každoročně v rámci mezinárodního Wilderness Campu. Na Šumavu se sjeli milovníci přírody například z Bulharska, Nepálu, Francie, Indie nebo Irska. Kosou kosili louky a stavili dřevěné hrázky na odvodňovacích kanálech. Česká republika má podle Evropské asociace automobilových výrobců druhý nejstarší vozový park v Evropské unii po Řecku, kde je průměr 17,5 roku. U nás je to 16,76 roku. Naopak nejmladší auta jezdí v Lucembursku, kde mají průměr 8 let. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Cream. Od rána až do večera na rádiu B.
2: Pokračujeme s víkendem s kapelou Queen. Dan Kouru a zdraví od mikrofonu rádia Beat. Je 14 hodin a 8 minut. Rok 1974 a album Sheer Heart Attack. Z tohoto alba vzešly dva singly, Killer Queen, velký hit dodnes samozřejmě, a druhý single Now I'm Here, teď jsem tady. A to je další velký hit, velká hitovka kapely Queen. Připomínám, já jsem to řekl, ale připomínám, že to bylo tedy třetí album a rok 1974. Tak tady už je skladba Now I'm Here.

0: že len naplno. Letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu B.
1: Ano, konkrétně včera by Freddie Mercury oslavil 80. Takže celý tenhle víkend je vzpomínka na něj i na kapelu Queen. Já shrnu osobnost Freddieho Mercuryho. Tak víme, že to byl britský zpěvák, skladatel, který získal celosvětovou slávu jako frontman a pianista kapely Queen. No a zaslouženě je považován za jednoho z největších zpěváků v historii rockové muziky. Proslul taky svým extravagantním vystupováním na pódiu, ale pozor, co je důležitý, 4-oktávovým hlasovým rozsahem, to je teda kurňa rozsah. Jsou takový zpěváci, který mají tyhle ty rozsahy, ale není jich většina, není jich moc. Mercury byl takový provokatér, narušoval takový ty konvence rockovýho frontmana svým teatrálním, ale to je možná silný slovo, spíš divadelním vystupováním, ano, svým stylem divadelním, což výrazně taky ovlivnilo umělecký směřování kapely Queen, jak směřovalo, že ty jeho figury a tak dále. No, on se cítil jakoby herec, obdivoval balet, snažil se ve svých pohybech na pódiu v podstatě představovat jakýsi baletní vystoupení, no a hlavně cítil dost divadelně tu muziku a proto vznikly takový veledíla jako Noc v opeře nebo Innuendo a jiný takový artrockový alba, který hodně mají k jiným, hodně blízko k jiným stylům jako opereta nebo opera, jo, prostě tím se hudba Queenů odlišovala, tolik se odlišovala od jiný rockový hudby své doby, ano, ale platilo to jak pro osmdesátky, tak pro osmdesátky, co si budem povídat. No a teď už skladba, která se jmenuje Don't Try Suicide. Z roku 1980 album The Game, album v pořadí 8. Natáčelo se od 79. do 80. V 80. tedy vyšlo a na něm se objevily hity jako Crazy Little Thing Called Love anebo Another One Bites the Dust.

obrovský hit a jak jsem včera říkal, multiplatinový single. Ovšem, skladba Don't Try Suicide je méně známá, ale pozor, ty prvky takového jakoby funky tanečního rytmu sobě má.

0: Víkend v pravde rtuťovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu B.
1: A poďme k úplne prvnímu albu kapely Queen, ktorý bylo eponymní a vyšlo v roce 1973. Tam už se přidal i John Deacon, který hrál poprvé s Queenama na koli v Surrey v červenci 1971. To už jsem připomínal včera. No a v roce 71 to bylo v dobách, kdy právě Deacon už nastoupil do téhle kapely, byli relativně neznámí Queeni, takže zatím žádný nějaký obrovský úspěch, ale už bylo cítit, že to publikum, který je znalo, to malý publikum, i když no, ono na ty anglické poměry bylo malý, na naše by bylo docela velký, tak už cítilo, že je v hudbě kapely Queen něco kouzelného, originálního. A právě proto i když získávali další a další fanoušky, tak ta vlna, ta masa toho publika rostla skoro jako tsunami. Na první desce byla spousta věcí, které se nelíbily, třeba bicí, to jsou slova Rogera Taylora. Třeba by si něco z toho vám může připadat, dál cituji jeho slova, že bylo naplánovaný, ale přitom to bylo dost rozmanitý a bylo v tom dost energie, říká o prvním albu. Brian May říká o prvním albu toto. Album Queen se prodávalo velice dobře, dost dlouhou dobu, takže v době, kdy nás začal pronásledovat tisk, jsme jako kapela už hodně vyspěli a měli i svý publikum. To potvrzuje to, co jsem říkal před chvílí, že to publikum rostlo a rostlo. Pokračuji dál v jeho slovech. To bylo pro start důležitý, protože jsme na to byli připraveni, říká Brian May například. Tak, z prvního alba pouštím skladbu Doing All Right.

0: Queen. Na Rádiu B.
1: Tak to byl Plastic Bertrand sa Plan pour moi. Tedy to je můj plán, nebo tenhle plán pro mě, nebo jak bych... No, to je můj plán, by jsem měl plán pro mě. Tak, náš plán je ovšem kapela Queen celý tento víkend. Pojďme se vrátit k Freddymu. Narodil se v roce 1964 na Zanzibaru, to mnozí z vás víte. Jeho rodiče byli perského původu nebo párského původu. Teď nevím, já se v těchto těch končinách zase moc nevyznám. Ono je to celkem jedno. Od 8 let navštěvoval britský internátní školy, takže se naučil perfektně anglicky. Internátní školy v Indii, tedy připomínám. A po ukončení toho sekundárního vzdělání, tedy středního, se vrátil zpátky na Zanzibar. V roce 1964 jeho rodina uprchla před Zanzibarskou revolucí a přesídlila do Middlesexu v Anglii. Mercury měl už předtím hudební vzdělání, který nabyl v těch anglických internátních školách, a taky zkušenosti se skládáním. Zkrátka hudba v něm byla odjak živa. V roce 1970 založil s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem kapelu Queen. No, tak to jsou ty úplný začátky ve stručnosti. A teď Freddie Mercury, jeho solová deska z roku 1992, píseň, která je opravdu velmi intimní, bych řekl, už z toho věmu, když ji posloucháte. Nechybí tam samozřejmě jeho geniální piano. In My Defense.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
2: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
1: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
2: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
1: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
2: Nemocnice Dačice.
1: Nemda.cz.
3: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
4: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
5: 11.
4: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
3: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
6: 11 v 11.
3: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký poslech přeje Petr Šimáček. Citronová tráva může v létě pomoci odradit komáry z balkonu nebo terasy. Její výrazná citrusová vůně hmyz odpuzuje a rostlina se dá využít také v kuchyni. Potřebuje hodně slunce, pravidelně zalívat a na zimu ji musíte přenést do interiéru. Muzeum železné opony ve Valticích se nachází v budově bývalé celnice ve Valticích nedaleko hraničního přechodu Valtice-Schrattenberg.
8: Prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice dovedena za využití ženýně technických zařízení, tedy takzvané železné opony téměř k dokonalosti. Muzeum železné opony Valtice je prvním muzeem svého druhu v České republice. Autoři si kladou za cíl co nejautentičtější prezentaci situace na státní hranici ve 20. století bez zbytečných ideologických nánosů. V muzeu je k vidění vedle množství uniform, zbraní a výstroje i velký počet fotografií a dokumentů přibližujících prezentované pohnuté časy na hranicích. Zajímavostí určitě je i rekonstrukce železné opony nebo skutečná cela. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
7: Většině řidičů elektromobilů stačí menší baterie. Podle odborníků kapacita 40 až 60 kWh bez problému pokryje běžné týdenní dojíždění. Výrobci se přitom předhání ve stále větších kapacitách. Dnes je standard 140 kWh. Větší baterie využijí hlavně řidiči na dlouhých trasách s přívěsem nebo omezeným přístupem k nabíjení. Poslouchali jste další guláš Rádia Beat.
0: Classic.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Ano, jedna z nejslavnějších písní Freddieho Mercuryho zazní za pár okamžiků. Teď ovšem akce Kontrolujte si svého moderátora. Tak jsem byl trošku nervózní, že moc nepíšete, že třeba neposloucháte, ale prdlajs, přátelé, posloucháte a velice pozorně. A nepíšete proto, protože si zřejmě velice užíváte hudbu kapely Queen. Mám taky jeden důkaz tady. V každém případě okamžitě jste zareagovali, když Kohout udělal chybu. Ano, přesně tak. Dané, Freddie se narodil v roce 1946 a ne 1964, píše Jirka. Co tady ještě máme dál? Narozen FM si ale otočil na 1964 a ale 1946, píše Merlin a tak dále a tak dále. Daniela tady píše, Freddie se nenarodil v roce 1964, to by neměl 80. výročí, logicky, ano. Tak občas se člověk přeřekne, no, teď to znáte. Ježišmarja, tak se snad nic nestalo, ale ne, píšete to samozřejmě laskavě, já to chápu. Ahoj, Dané, trochu si Freddieho omladil, myslím, že to mělo být rok narození 1946. Píše, teď tady nepodepsán, ahoj Dané, dvakrát si zmínil rok 64, prvně, že se Freddie narodil, to by mu dnes nemohlo být 80, Pavel, kontrola moderátora. Tak, to vše, přišlo toho víc i telefonáty, takže vám děkuju za opravu. No a pak tady jeden ten mail, který je trošku delší, a napsal ho, tady nějaký kódovej, za podpis takovej ten kódovaný, 44 fair enough, něco takhle, to nedokážu kódovat tady ty vaše, ty, ale to je jedno. Jsme mladá kapela, která, aha, tak pardon, tak to ne, to je adresováno mému kolegovi Standovi Rubášovi, který o tomto rozhoduje, chci říct. A já hledám ten krásný mail. Tady. Milí Dané a Jirko, venku je krásný víkend babího léta, já končím dovolenou a mám spoustu práce venku. Jenže na rádiu Beat celý víkend jede Queen a Mercury. Tak si cíleně hledám práci doma, okolo rádia. Je to balzám na duši poslouchat. Spousta krásných, nemoc často hraných písniček kapely a idola, které poslouchám 50 let a snad nikdy neomrzí. Oba k tomu máte super povídání, díky moc, Petr Synek. Petře, my děkujeme s Jirkou za tenhle ten milej mail a máme radost, že ty máš radost, že pouštíme tady ty nádherné skladby kapely Queen. I ty méně známý, ačkoliv tahle, co přijde, tak tu zná každej.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Green. Od rána až do večera na rádiu B.
2: Tak nezlobte se, tenhle ten vzkaz musím teď do éteru říct, je takový osobní, ale já bych to potom doma neměl lehký, takže hlavně pánové, vy mě určitě pochopíte. Má partnerka, možná budoucí žena, se stěhuje. Tak ne ode mě, ale ke mně, ano. A poslala mi ze svého teď už skoro bývalého domova fotky, co všechno stěhuje, ano. Chápete mé zděšení, když jsem to na těch fotografiích viděl. No a to opravdu nevím, co s tím budu dělat, jestli nemám nějakou obranou zeď v Řepčicích vytvořit. No, no asi ne teda, no tak ono se to někam vejde. Třeba mě napadlo přemluvit jí, aby si toho tolik nebrala a tolik toho nestěhovala. Ale jak znám její povahu, která je neskutečně neúprostná a neoblomitelná, co se týče názoru, tak jí asi pustím spíš jenom píseň kapely Queen, která se jmenuje Don't Stop Me Now, jako kdybych jí slyšel. Teď mě nezastavíš. No.

0: žil krát, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu B.
1: Ještě krátká poznámka k tomu stěhování, když muž se ženou snídá, no zatím, no jasně, když se žena k muži stěhuje, dejme tomu taková parafráze. Ahoj Dane, úplně tě chápu, já když jsem se v roce 1985 stěhoval ke svému teď už manželovi Oldovi, tak mi přikoupil skříň a několik skříněk, abych se vešla. Držím vám moc palce, Eva, děkujeme. Tak a teď pojďme už zase k Freddiemu. Já jsem tak naznačil ten jeho životopis a teď to trošku upřesním. Narodil se jako Farrokh Bulsara, gudžarácky, tady napsáno, což jsou kliky, no, rozsypaný čaj, ve Stone Town na východoafrickém ostrově Zanzibar, to bylo řečeno, jeho rodiče, Bommi Bulsara a Jer Bulsara byli členové komunity Parsů, tak ne Peršané, ale Parsové, prosím vás, to taky upřesňuju, z indického státu Gujarat. Jeho tatínek na ostrově Zanzibar pracoval pro britskou koloniální správu jako soudní úředník. No, tedy, Freddie většinu svého dětství strávil v Indii, kde žil u příbuzných. Odloučení od své rodiny ve věku 7 let začal chodit na klavír. Tak teď už se nám to trošku rozkrývá, že ano. A od roku 1954 byl umístěn do internátní školy svatého Petra v Pančagány, nedaleko Bombaje. V internátní škole se mu dostalo klasické britské výchovy. Ve věku 12 let založil ze spolužáky školní hudební skupinu The Hectics. Jeden z jeho bývalých spoluhráčů ze skupiny The Hectics řekl, cituji, jedinou hudbou, kterou poslouchal a hrál, byla západní pop music. Spoluhráč si také vzpomíná na jeho schopnost poslouchat rádio a hranou skladbu současně přehrávat na klavíru. Na škole svatého Petra si začal říkat Freddie, později navštěvoval také školu Panny Marie v Bombay. Já ještě k těmhle podrobnostem se určitě dostanu. Teď Friends Will Be Friends.

0: No, no.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták. Je, to je pták.
3: To je strašně zajímavý pták.

0: Víkend v pravde rtuťovitý. Queen po celou sobotu a neděli. Na rádiu B.
1: No a pojďme ještě dál dopodrobna k životopisu Freddieho Mercuryho. Skončili jsme tím, že v Indii navštěvoval různé školy, internátní anglické školy, naposled školu Panny Marie v Bombaji. V únoru 1963 se Freddie přestěhoval zpět do Zanzibaru ke svým rodičům. Následujícího roku se svou rodinou museli ze Zanzibaru uprchnout, aby unikli násilné revoluci proti zanzibarskému sultánovi a jeho arabské vládě, při který zemřeli tisíce etnických Arabů a Indů. S rodinou se přestěhovali do Anglie, kde našli domov Middlesexu na Gladstone Avenue. To už jsem říkal minulou hodinu, mám dojem. Ale teď je to trošku víc podrobně. Poté, co nejprve studoval umění na West Thames College v západním Londýně, studoval grafiku a design na Elinard College, kde promoval v roce 1969. Vidíte, že Freddie k tomu umění měl hodně blízko, co se týče jeho talentu, ale že i posléze studoval umělecký školy, který mu samozřejmě mnohé dali. Po promoci působil v několika kapelách a taky prodával použitý oblečení na Kensingtonském trhu v Londýně se svou přítelkyní Mary Austinovou. Krátce pracoval i na letišti Heathrow. Přátelé z té doby si ho pamatují jako takového tichého a plachého mladíka, který měl velký zájem o muziku. V roce 1969 se stal členem liverpoolské kapely Ibex, později přejmenovaný na Wreckage. Krátce žil v bytě poblíž Penny Lane v liverpoolské čtvrti Mossley Hill. No, věděli jste to? Já ne, teď to jíme. Queen, Ogre Bottle.

0: Radio Beat. Beatová rozhledna. Pro ty, kteří mají rádi muziku. Pro ty, kteří chtějí vědět víc. Pro všechny zdarma, každý týden ve vaší e-mailové schránce. Beatová rozhledna. Rokové čtení od Radka Distlera. Aktuality nejen z Beatu. Zprávy, články a informace, které nikdo jiný nemá. Vyplatí se mít rozhled. Tak se přihlaste k odběru Beatové rozhledny hned teď. Vše je na www.radiobeat.cz.
1: Včera neděle bylo.
2: Včera neděle bylo.
1: Včera byl hezký čas.
2: Včera neděle bylo.
1: Včera neděle bylo.
3: Za týden bude zas.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovor.
4: Dnes večer od 8 do půlnoci.
3: Za týden bude zas.
4: Na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Výtvarnice Míla Ferstová známá mimo jiné spolupraci s Coldplay chystá svoji největší výstavu v České republice. Pod názvem Wings of Whisper se bude konat v Pražském obecním domě. Autorka nám řekne víc.
6: Začne 21. října 26 a potrvá téměř 3 měsíce až do konce ledna a připravuji se na ní už 2 roky a tentokrát opravdu tam budeme s Katkou Čbírkou, která to organizuje celé, budeme prezentovat díla, která nikdy nebyly viděná, také díla jako klasická a moje ilustrace ke Kytici, Babičce a Máji a spoustu dalšího.
5: Následuje pravidelný výběr z nejčtenějších knih z internetového knihkupectví Kosmas, Stranger Things, Menci na stopě. Pokud jste si oblíbili seriál Stranger Things, jsou tady další osudy jeho hrdinů. Tentokrát vlastně hrdinek Nancy a Robin. Nancy by měla nastoupit na univerzitu, ale může z Hawkinsu odejít, když jde si v přítmí pořád číhá vekna. A kdo je tajemný muž, který se oběma děvčatům pověsil na paty? Další výprava do obráceného světa. Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje? Marie Škrdlíková je mimořádný přírodní úkaz. Její povídky voní půdou, kořeny, stonky, listy i květy a rozrůstají se v louku, po které putují stíny mraků. Za tento svůj debut letos získala ocenění Magnesia Litera. Náměstí říšského kancléře. Kdo byla Magda Goebbelsová? Jak se z adoptivní dcery v židovské rodině stala nacistka a příkladná matka Třetí říše? Román Nory Bosongové vychází ze skutečných událostí a líčí osudy Magdy a jejího přítele Hanse Kesselbacha. Zatímco Magda provdaná za Goebbelse září z titulních stránek propagandistických plátků, Hans balancuje na hradě před branou do nacistického pekla. A je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka. Na rádiu Beat.

0: Queen. Na Radiu Beat.
1: Tak, dokončíme takovou tu historii předobdobí Queenu nebo vzniku skupiny Queen, což zasahuje do toho osobního života Freddieho Mercuryho. V minulém vstupu jsme zmiňovali, že v roce 1969 se stal členem kapely Ibex, později přejmenovaný na Wreckage, jenom rekapituluju. Krátce žil poblíž Penny Lane v liverpoolské čtvrti Mossley Hill. V dubnu 1970, a tady už se dostáváme ke klíčové historii kapely Queen, se seznámil s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem. Po dohodě s nimi se stal zpěvákem jejich kapely Smile. V roce 1971 se k ním přidal John Deacon. Přes výhrady ostatních členů kapely a společnosti Trident Studios Mercury prosadil nový název kapely Queen. A úředně si změnil příjmení Bulsara na Mercury. Krátce před vydáním prvního alba s názvem Queen, tedy toho eponymního, taky jsem ho už několikrát zmiňoval a hráli jsme si z něj, navrhl logo kapely známé jako Queen Crest. Logo kombinuje znamení zvěrokruhu čtyř členů kapely. Dva lvy patří Deaconovi a Taylorovi, rak Mayovi a dvě pany pro Mercuryho. No a pak už to šlo jako po drátkách. To už jsem zmiňoval, teď už to nebudu zdvojovat, dublovat. O tom si povíme pak dál, když budeme mluvit o jednotlivých albech a písních z nich. V každém případě vám teď pustím skladbu, kterou miluju, protože spojuje dva lidi, který jejich muziku poslouchám dodnes a který jsem miloval. To je takový to fanatický slovo miloval. Prostě jsem si jich hrozně vážil, hlavně mi jejich písničky vždycky přinesly i v dobách radostných, i v dobách žalostných nějakou podporu, nějakou spruhu. A to je Freddie, samozřejmě, a John Lennon. No a tady se to spojuje. Na albu Hot Space najdete skladbu Life is Real v závorce Song for Lennon, teda píseň pro Lennona. Tuhle tu skladbu Mercury napsal jako poctu tvorbě Johna Lennona. Takže ji napsal v duchu Lennonových písní. Tedy tak, jak je Lennon skládal, tak, jak je koncipoval, tak, jak je myslel, tak, jak vyzněli. To je důležitý říct. No a tahle skladba, to se tedy Freddiemu povedlo, protože přesně, jako kdyby ji zpíval Lennon a jako kdyby ji zpíval Freddie. Jako kdyby ji zpívali oba. Tak nějak souzněně. No nádhera prostě, no. Co k tomu víc říct?

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Ano, a teď přijde jedna z nejslavnějších písní. Překrásná, osudovná, osudová, temná. Na mě působí docela smutně, vždycky s ní mám tak trošku tíseň, přestože je překrásná. Pochází z alba Innuendo, což je 18. album kapely Queen, titulní skladba, fantastická, všichni určitě znáte. Vyšlo v roce 1991 a najdete tady řadu slavných hitů, třeba Headlong, už zmíněná skladba Innuendo, nebo třeba The Show Must Go On. To je taková osudová skladba. Nemusím, doufám, vysvětlovat. No ale já vám pustím další velký hit z alba Innuendo. I'm going slightly mad. Pardon. A tato skladba má takovou zvláštní atmosféru už proto, že, jak už jsem několikrát upozorňoval, nebo respektive informoval, že Freddie měl opravdu rozsah hlasu 4 oktávy, tak v téhle skladbě převážně používá ty spodní rejstříky svého hlasového rozsahu. O to je to takový, jak to říct, temnější nebo smutnější, to je možná silný slovo. V každém případě to na posluchače, tedy aspoň na mě, když tak mi napište, jestli na vás taky, působí takovým zádumčivým dojmem. Tak já vám tu skladbu pustím. Queenie, Freddie Mercury samozřejmě, rok 1991, album Innuendo a skladba I'm Going Slightly Mad.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Green. Od rána až do večera na rádiu B.
2: Ano, a je to skvělý víkend, já se ho užívám, doufám, že vy taky. I když někteří odpůrci kapely Queen možná trpí, no tak jim to zpříjemníme krásnou muzikou od kapely Queen, kterou nesnáší. To je to dobrý recept, čo? Teď k dalšímu albu, tedy k mýmu oblíbenému albu zpátky, k mýmu oblíbenému albu Jazz, který vyšlo v roce 1978. Mustafa Ibrahim, že jo, Fat Bottom Girls, znovu upozorňuji na ty největší hity, Bicycle Race se skvělým klipem, s krásnými dívkami, a bylo jich dost teda, na bicyklech, nahými dívkami, jenom připomínám. Dneska by to fakt neprošlo, i když nevím proč, tyjo. Tady se dějou spoustu špinavostí, které se zveřejňují, a prostě pohled na mladý holky, na tom nevidím nic. Nahý mladý holky nevidím nic závadného. No to je jedno, to je... Se s tím nehodlám zabývat, protože nemá cenu se zabývat věcmi, kterým vám zasírají mozek, a člověk by se měl soustředit na věci spíš důležitější a který opravdu mají nějakou souvislost s životem. Don't Stop Me Now, to je další hit z tohoto alba, tedy z alba Jazz. Ale já mám pro vás skladbu z tohle alba, která se jmenuje If You Can't Beat Them. Napsal ji John Deacon, tedy baskytarista. Je to, a teď to je strašně zajímavý, je to typicky hardrocková skladba. I když v podání Queenu typicky hardrocková není, protože oni měli opravdu tu schopnost jednak do toho vepsat ten svůj zvuk, tu svoji originalitu, včetně aranže, takže ta skladba zní hardrockově, ale je originální, to slovo zdůrazňuju, originální, a originální ve smyslu tvorby Queenu, jo? Takhle bych to chtěl říct. Posuďte to sami, pokud jste někteří nepochopili moje slova, já myslím, že většina ano, je některý zatvrzelci asi ne, ale třeba pochopí, když vám tu skladbu pustím. Tedy album Jazz, skladba Johna Deacona, kapela Queen, If You Can't Beat Them.

0: žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na rádiu B.
1: Ano, žil krátce, ale po něm zůstane na dlouhá léta, možná až do konce světa, jeho veledíla. Tedy Freddie Mercury. No a my pojďme k další písni a k dalšímu albu, z kterého ta píseň pochází. To album se jmenuje News of the World. Vyšlo v roce 1977, je to šestý studiový album kapely Queen. A z tohoto alba vzešly velký hity, znovu to zopakuji, jako jsem to říkal včera, We Will Rock You, to je jasný, Brian May napsal tuhle skladbu, We Are The Champions, taky jsme si hráli, jako obě jsme si hráli už v tomto víkendu, We Are The Champions napsal Freddie Mercury, potom výborná skladba She's Hard, tak tu napsal Roger Taylor, vidíte, jak si to chlapci rozdělili, a ještě skladba velmi populární a slavná z tohoto alba Spread Your Wings, to napsal John Deacon, tak všichni čtyři členové kapely Queen na tomto albu napsali skladby, které se pak staly velkými hity až do dnešních dnů. No a já chci ještě připomenout skladbu It's Late. Nádherná věc Briana Maye. A to já vám teď pustím. Chcete? Jestli nechcete, tak máte smůlu, já chci.

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
3: Hezkou neděli vám přeje Petr Šimáček. Počet aut v Česku dál roste a letos by měl překročit hranici 7 milionů registrovaných vozů. Na 1000 obyvatel připadá přes 620 aut, což řadí Česko mezi nejvíce motorizované země EU i světa. Často si při putování po horských chatách zapomínáme vložku do spacáku. Kuba Turek z Horidoli.cz o ní říká.
4: U nás se to označuje jako vložka do spacáku, protože je to vlastně takový jemný pytel, do kterého člověk vleze a potom vleze ještě do spacáku, aby si ho neušpinil, případně ještě, aby si zvýšil tepelný komfort. Němci tomu říkají Hüttensack, což je asi spíš jako odpovídající tomu, k čemu se to více používá. Je to pytel, do kterého si vlezeme, když jdeme spát na horské chatě. Horské chaty totiž vám neposkytují peřinu, vám neposkytují povlečení, ale dají vám dvě deky, které se perou možná jednou za sezónu a možná se neperou vůbec. V Rakousku a v Německu dokonce ty deky mají označený Fußende, neboli tam máte strkat nohy a hlavu máte mít na druhou stranu. A právě pod tyto deky vlezete ve vašem Hüttensacku neboli vložce do spacáku. Zvláště v bivacích, což jsou vlastně neobhospodařené domečky nebo spíš takové boudy nebo plechové boudy někde na hřebenech, kam přijde jenom občas někdo, tak tam ty deky můžou být třeba 10-20 let pořád stejné. Co ještě na horské chatě dostanete, je polštářek. A ten polštářek znamená, že obsluha pere. To už není tak velká věc, aby se musela vozit někam do údolí vrtulníkem nebo něco podobného. To lze vyprat přímo na chatě.
3: Volání z letadla se brzy může stát běžnou součástí letu. Boeing představil koncept palubních telefonních budek, které mají zajistit aspoň základní soukromí pro hovory. Reaguje na to, že některé aerolinky už díky satelitnímu internetu volání na palubě povolují. To je z guláše pro tuto chvíli všechno, další bude následovat za hodinu.

0: pravde rtuťou. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Bír.
1: Úvod týhle hodiny ozdobila píseň, která se může rovnat s geniálními písněmi Queenu, tedy píseň Owner of a Lonely Heart od Yes. Ano, to jenom jsem chtěl poznamenat, že tyhle ty dvě kapely řadím vedle sebe jako geniální a progresivní. A navíc tahle ta skladba od kapely Yes se rovná i tý následující, kterou si budeme za chvilinku pouštět. Tak pojďme zpátky ke Queenům a geniálnímu albu The Miracle. A to je v podstatě takový osudový. Je to 13. album kapely Queen, který vyšlo v roce 1989. No, a co je důležitý, včera jsem o tom mluvil. Album bylo nahráno poté, co se skupina zotavila z určitých problémů. A navíc se to chlapci řekli. Tak přiznal se Brian May, že má problémy rodinného charakteru, tedy takový ty manželský problémy, což je sice nepříjemný, všichni to známe, dámy i pánové, že ano, jsou to občas takový opruzy, člověk se z toho časem dostane, někdo dřív, někdo později, ale nemá cenu se v tom šťourat, tak já nebudu tady dělat psychologa. V každém případě víme, o co jde, ale co bylo takový závažnější, že se Freddie členům kapely přiznal, že má diagnózu AIDS. Takže kapela to věděla, tedy členové kapely to věděli, ale tahle zpráva nebyla zveřejněna. Takže to bylo takový kapelní tajemství. No, v téhle atmosféře na jednu stranu uvolněný, že všichni věděli, o co jde, a na jednu stranu zase pochmurný, protože AIDS je opravdu, nebo v té době, no i dodnes, je to závažný onemocnění, tak začalo nahrávání kapely The Miracle v roce 1988 a trvalo celý rok. Co se týče manželských problémů Briana Maye, to byla opravdu prkotina, že, co si budeme povídat. Tak vztahy mezi mužem a ženou jsou vždycky tak trošku problematický. Ale v tom se nehodlám šťourat, abych neudělal problém sám v sobě nebo sám ve svém osobním životě ani všem vám ostatním. Ale vždycky se to dá nějak vyřešit, vidíte. Tak, pojďme zpátku k albu The Miracle. Albu mělo původně název The Invisible Man, ale 3 týdny před vydáním se podle Rogera Taylora rozhodli chlapci změnit název na The Miracle. Je to taky poslední album kapely se všemi 4 původními členy na čelní straně obalu. Z tohoto alba vzešly velký hity I Want It All nebo původní titulka The Invisible Man, Breakthrough, to je moje oblíbená skladba, co si budeme povídat. A taky strašně krásná skladba, která se jmenuje Scandal, tedy skandál. Skandál, k čemu to směřovalo? Je to odkaz na to přiznání Freddieho Mercuryho, jaká choroba mu byla diagnostikována, anebo je to jinak? Nechám na vás. Queen, Scandal, album The Miracle.

0: Bean. Na Rádiu Bean.
1: Přátelé, vašich mailů a SMSek přibývá, je mou povinností, tedy velice příjemnou povinností, některý z vašich uveřejnit. Omlouvám se ostatním, že se nedostane třeba, ale tak ještě máme dost času. Tak nebudu zdržovat. Ahoj, Dane. Od včerejšího rána si tento víkend nesmírně užívám. Queen je moje druhá nejoblíbenější kapela, hned po Iron Maiden. To je zvláštní kombinace, že jo? A Freddie Mercury je za mě zase jeden z top tří rockových metalových zpěváků všech dob. Spolu s Brucem Dickinsonem a Robertem Halfordem. Díky moc za tento vynikající víkend s úžasnou kapelou a Beatu zdar. Beaťák Tom z Brna, fanoušek Iron Maiden a milovník Queen. Krásně řečeno, děkuju moc. To jsou krásný vzkazy, přátelé. Dělá to radost Freddymu nahoře v rokovém nebi. Dělá to radost mě i Jirkovi třeba i celému rádiu Beat, že jsme se vám trefili tak trošku do duše. Další vzkaz. Zdar, ten víkend s Queen byste mohli zopakovat okolo toho smutnějšího výročí v listopadu. Na přehrání je toho stále ještě dost a opakování taky vůbec nevadí. Poslouchat se to dá furt, napsal Pavel. Naprosto souhlasím, něco s tím uděláme. A ještě jeden vzkaz. Čau, Dané, nešlo tento víkend než nereagovat. 16 let jsem žil, jsem ročník 62, v emigraci a tak si Queen vychutnal už v 82. roce v době studia. S jejich muzikou v Bavorsku jsem odmaturoval a po návratu díky ulož to doplnil mou music knihovnu a všechny jejich alba. A tak všechny kousky, které jdou díky vám do éteru, naprosto znám. Zdraví Richard. Děkuju za tenhle příspěvek, taktéž jako za ty ostatní. A co tak jako na to odpovědět? Já odpovím písní, ne mou teda, ale odpovím písní Freddieho Mercuryho. There must be more to life than this.

0: Beat. Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník.
7: Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
7: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
7: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami.
0: Dnes od 7 večer na Rádiu Beat.
8: Rádio Beat u nás.
0: Rádio.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Přátelé, měl jsem tady mail, ale to bylo hned z kraje odpoledne a já ho marně teďka hledám, ale ten mail byl neskutečně příjemný a přesný. Já se možná omluvím tomu pisateli, že to nenajdu, protože těch mailů mám tady opravdu hodně a ještě to zkusím, ale chci pustit skladbu, kterou si ten pisatel přál. Čekal na ní, říkal celý víkend a vůbec ji zatím nezaznamenal, tak já to zkusím ještě dohledat, ale v podstatě, jelikož je to velice složitý, protože teď to tady nechci dohledávat a já jsem to našel. Ty vole, já jsem dobrý. Hele, tak já vám to přečtu. To je strašně zajímavý. Napsal to Milan Stachova. Ahoj, já jsem se s hudbou skupiny poprvé setkala v roce 1977. Moje maminka pracovala v OPBH, OPBH, prosím vás, jo, pustí nad hlavem, ty vole, kyčovek zblblej. Jejím kolegou byl Miroslav Hašek, oblíbený ústecký DJ a později zakladatel rádia North Music. Na Vánoce 1974 jsem dostal kotoučový magnetofon B400, to už byla dobrý model, ale teda. A k němu dva kotouče nahrané muziky od Mirka. Beatles, UFO, Smokey, Sweet a další. No a později, v roce 1977, jsem od něj dostal další nahrávky, kterým vevodila alba od Queen, A Night at the Opera a Day at the Race. Naprosto jsem jejich hudbě propadlo od té doby, jsou moje číslo jedna. Je úžasné, že i více než po 50 letech jsou jejich skladby hity. S tím musím souhlasit, to je pravda. A úplně přesně si vybavuji, znovu cituji z toho mailu, 23. listopad 1991, kdy se objevila v médiích zpráva, že Freddie má AIDS a následující ráno zpráva, že zemřel. Vůbec jsem si to nemohl srovnat v hlavě. Celý víkend čekám, kdy uslyším moji oblíbenou Tio Turret. A pořád nic, dočkám se, tak parádní víkend už jsem dlouho neměl. Díky. Milan Stachova. Milan, mě to zaujalo, pak jsem to nějak pozapomněl, tak je tady toho hodně, co si budem povědat. No, tak sorry, ale tady ten krásný mail odměním, Milane, protože ti pustím tuto skladbu, která je navíc z alba A Day in the Races. Ano, jedna z těch slavných skladeb tohoto slavného alba. The Outer Edge. Tak, Queenie pro Milana a pro vás, pro všechny.

tak mi promiň, děvče, však to napravím. Mějte smutku, já si dám tu práci.

0: nezastavujeme, ať nemáme zpoždění. Green. Od rána až do večera na rádiu Beat.
1: Ano, nezastavujeme, protože přijde velice hybná píseň, abych řekl, nebo abych tak řekl, The Works je 11. album Queenu, vyšlo v roce 1984 a vyšlo po takový krizový době, předtím vyšlo totiž album Hot Space, který mě osobně se moc líbí, ale kritikou bylo strženo, ale já na hudební kritiku fakt už dávno nedám, vůbec se tím nehodlám řídit. Jsou to, neříkám špatný, ale subjektivní názory a některý jsou úplně mimo mísu. To je jedno. Takže chlapci se snažili navázat a navázali novým albem The Works, kde se snažili, a v podstatě jim to vyšlo, obnovit takový ten rockový zvuk kapely, který pocházel vždycky z kytary Briana Maye a bicích Rogera Taylora. Přičemž album furt obsahuje takovou tu retrofuturistickou elektronickou muziku, protože Freddy byl vždycky vizionář a taky prosadil do tohoto alba. No a takovou tu rytmickou, funkovou muziku, kterou prosazoval odjakživa John Deacon, tedy basák. Takže se to překrásně spojilo v úžasný celek. No, já bych zdůraznil skladbu, tam jsou skvělý pecky, že jo, samozřejmě, tak já bych zdůraznil skladbu, která je na tomto albu, Radio Gaga, to je asi největší hit z tohoto alba, i když, jak se to veme, že jo, například skladba It's a Hard Life, Man Over Prowl, ale dejme tomu, že Hammer to Fall, to je další obrovský hit, tady víte, že na tomhle albu se objevily opravdu pecky. Radio Gaga, já jsem o tom včera mluvil, napsal Roger Taylor po té, co slyšel svého tříletého syna Felixe, jak dupe a plácá rukama a zpívá si Radio Kaka, no tak z toho vznikla ta skladba. Roger napsal takový základ, John Deacon pak přišel s výbornou basovou linkou a vznikl z toho obrovský hit. Ale mě jde teď konkrétně v následujících minutách o skladbu Tear It Up. Tear It Up je skladba, kterou napsal Brian May jako takový pokus oživit bývalou, no prostě starou melodii Queenu, ve který jsou riffy syntra k písni Liar, jak se to tak prolínalo, když skládali ty pecky, tak někdo něco použili tam, něco použili tamhle, něco teď, něco později, jo. Takže měli z čeho zkrátka vždycky brát. Tear It Up je, nebo se vyznačuje opravdu takovým tím dupajícím rytmem, dupajícími bicími, který jsou podobný skladbě We Will Rock You. To uslyšíte na začátku téhle skladby. Ona se pak samozřejmě přerodí ve svůj vlastní tvar a ve svoji vlastní originalitu, abych to tak řekl. Takže tady jsou Queeni, Tear It Up, jsem vám popsal, jak to vzniklo, jak to bylo, teď to posuďte ve svých hlavinkách a ušiskách sami, zdali jsem měl pravdu, anebo jsem jen tak kecal.

0: Beat. Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
1: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
0: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
1: klub.radiobeat.cz.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
4: 11.
3: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
0: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
1: 11 v 11.
0: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Zítra v 11 večer na Rádiu Beat.
5: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám u guláše přeje Epa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve do skal ve středních Čechách.
7: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turisticky značených cest. To je chráněná krajina oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé pokličky. Pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte z Zemšina od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem Kokořínských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Velčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na bájný Blaník.
6: Přes 40 dobrovolníků z 10 zemí světa pomáhalo během srpna na Šumavě s obnovou mokřadů a rašelinišť. Akce se koná každoročně v rámci mezinárodního Wilderness Campu. Na Šumavu se sjeli milovníci přírody například z Bulharska, Nepálu, Francie, Indie nebo Irska. Kosou kosili louky a stavili dřevěné hrázky na odvodňovacích kanálech. Česká republika má podle Evropské asociace automobilových výrobců druhý nejstarší vozový park v Evropské unii po Řecku, kde je průměr 17,5 roku. U nás je to 16,76 setin roku. Naopak nejmladší auta jezdí v Lucembursku, kde mají průměr 8 let. Víc už se do guláše nevejde. Teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.

0: žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Radio Beat.
1: John Jett miluje rock and roll, to tom nás teď přesvědčila předchozí písně. Já se ani nedivím, protože John je rock and rollová holka, co se budem povídat. Stejně jako třeba Freddy a parta z kapely Queen. Teď vám přečtu jeden mail, protože tuhle tu poslední hodinu se budu snažit věnovat právě vašim vzkazům, kterých je hodně, tak abych aspoň něco stihnul. Zdravím, na jaře roku 86 jsem přišel z vojny a v létě už jsem byl v Budapešti na Queen, ano, legendární koncert. Klepal jsem se z toho ještě půl roku. Až po revoluci jsem si u nás užil další své kapely, Deep Purple, Black Sabbath a jiné. Škoda, že jsem momentálně v Chorvatsku. No tak pro tebe to škoda zase tak není, že jo? My ti závidíme všichni. Poslal bych ti do studia foto Lupenu, už ho střežím 42 let, to je neskutečný. Jo, a u mě nejlepší somebody to love, Libor. Libore, užij si krásný den v Chorvatsku u moře a já tě potěším i ostatním. Ano, somebody to love. Tato skladba v originále tento víkend samozřejmě zazněla. Ale já tedy ty pokračování Queenu třeba s Paulem Rodgersem, jo, dobrý, výborně, každý si zachoval svůj ksicht. Ale, a dobrý, ale nejvíc mě nadchl výkon George Michaela na tom vzpomínkovém koncertě na Freddieho Mercuryho. To byla obrovská akce, že jo, mnozí z vás to viděli, no tak je to v záznamech samozřejmě. Můžete se podívat na takový ty různý YouTube a tak dále, na ten koncert. A vystoupila tam mraky vynikajících rockerů na počest Freddieho Mercuryho, taková vzpomínka. Byl tam David Bowie a další. Včetně, jak se jmenuje, mě ty jeho písničko moc nebaví, ale je to legenda, má krásný hlas. No, Elton John, že? Jo, ty vole, než mi to naskočí. A taky George Michael. A ten zaspíval skladbu Somebody to Love neskutečným způsobem. A hlavně dokázal ten obrovský dav, ty tisíce posluchačů, který na tomhle vzpomínkovém koncertu pro Freddieho byli, totálně vtáhnout do atmosféry ty písně a vytvořit obrovský sbor. Nádherná záležitost. Tak bych si dovolil tedy, milý Libore, ale i pro vás ostatní, tuhle skladbu v této vlastně cover verzi, no jak to vzít, George Michaela samozřejmě doprovázela kapela Queen.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: víkend v Pravdě rtuťo. Kví po celou sobotu a neděli. Na rádiu B.
1: Za chvilinku samozřejmě píseň od Queenu z roku 1976. Good Old Fashioned Love. Ovšem předtím informace, která se Queenu tolik netýká, ale je to velká událost tady v České republice, konkrétně v Praze, protože za chviličku, přátelé, vystoupí Hollywood Vampires, tak to je taková super skupina hercko-muzikantská, co si budeme povídat, sportovní hala Fortuna Praha a jaký je program nebo upravený dramaturgický plán, to vám chci teď pro tuto chvíli říct. V 18.30, to je za pět minut, se otevře arena, ano, 18.30, je teď 18.25. No a potom zhruba Jirka Rogl mluvil s Robertem Kodymem, tak ten mu oznámil, že Lucie jako předkapela by měla hrát začít hrát v 19.45, to říkal Robert. Bůh ví, jestli je to jeho poslední teda informace, kterou i on sám dostal, jo. Takže Lucie 19.45,

Roberta Kurema zdravím a přeju, aby to dobře a skvěle dopadlo. No a tudíž tedy v 21 hodin by už měla vystoupit sama kapela Hollywood Vampires. Jo, protože tam bude samozřejmě ještě přestavba na podu. Takže tolik nejnovější situace. Zrekapituluji. Sportovní hala Fortuna otvírá se už teď za 4 či 3 minuty a Lucie začne, nebo měla by začít hrát 19.45 a pak v 21 Hollywood Vampires. Tak, to je všechno, co vám k tomu můžu říct.

0: Rádiu B.
1: Ano, ano, tady mám další maily Queen Rádiu B a ty maily se samozřejmě týkají tohoto tématu. Ahoj, Dane, vyrazil jsem ráno na kolo. Slyším z rádia Queen a zjistím, že Freddy má dnes narozeniny, no nedožité samozřejmě. Hezké překvapení. K tomu vzpomínkovému koncertu, jak si z něj před chvíli hrál, četl jsem, že John Deacon ho spíš protrpěl. Je to na záběrech i vidět, jak má prázdný pohled. A v podstatě hned potom skončil ze slovy, že bez Freddyho to nemá smysl. Zdravím do rádia, Jarda San Diego, Kalifornie. Zdravíme do Kalifornie, do San Diego, Jardo. Doufám, že to máš krásně, příjemně. Já tam vím, že je tam krásně, když jsem tam nikdy nebyl. Ale prostě tichý oceán, že jo? A takový ty vzpomínky a určitě tam je stále cítit ten duch Doors a Creedence a jiných kapel, který odtamtaď vzešly a že jich bylo. Van Halen třeba taky. Tak tam to musí být cítit, to mi nikdo nevymluví, říkám, když jsem tam nikdy nebyl. Tak já do díky a pak tady mám takovej, ano, Deacon to zřejmě prostě zkrátka nedal bez Freddyho, i když ta verze s tím George Michaelem byla úžasná, ta atmosféra úžasná, no ale tak každý jsme jiný, že jo. Navíc Deacon byl u toho od začátku, takže se vůbec netroufám oponovat jeho názoru. V každém případě je pravda ta, že pak skončil v kapele Queen. A mám tady ještě jeden vzkaz, ano, tady od Libora. Mně se tady na té vzpomínce taky nejvíc líbí George Michael, i když jinak jsem ho nemusel. On jako jeden z mála to zaspíval perfektně. Díky, Libor. Libore, naprosto s tebou souhlasím. George Michael měl pár výborných hitů, jinak fakt on zpíval s nějakou tou kapelou Wham, nebo je to tak? Nevím, to tady nebudu zkoumat. Ale když se dal na solovou dráhu, tak s těma modelkama ten klip, to bylo Freedom. To je výborná pecka, to se mu strašně povedlo. A potom teda na té vzpomínce, když zpíval Somebody to Love, tak to dal, rozhodně to dal, taky ho zdravíme samozřejmě do rokového nebe, protože už taky není mezi náma. Ale na to může být, každý na to může mít jiný názor. My, Libore, se neschodnem jsem s Johnem Deaconem, no ale s tím bych o tom fakt si netrouf polemisovat. To je jedno. V každém případě, přátelé, díky za vaše příspěvky, za vaše názory. Teď už pouštím další pecku od Queen. My life has been saved. To je z alba, přátelé, to je zajímavá věc. Můj život je zachráněn, se jmenuje tato skladba. Ale přitom je z alba Made in Heaven. A to je 21. album, který vyšlo v 95. A je taky posledním albem, na kterém se podílel Freddie Mercury, který se jejího vydání již nedožil. Takže taková zvláštní antiparalela. Jo? Vlastně Freddie už umíral, když ho zpíval, a přitom je zde píseň Můj život je zachráněn. No tak je to taková metafora.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: No a ty nejslavnější, ale i ty méně slavné jsme si určitě připomněli. Přátelé, jsme na konci tohoto víkendu a já myslím, že většina z vás bude souhlasit, že to byla nádherná vzpomínka na fenomenálního zpěváka, muzikanta, rockera Freddieho Mercuryho, který se dožil pouhých 45 let, ale zanechal za sebou opravdu muziku, která nás těší dodnes a mnohé dostává i z těch největších sraček, který třeba i zažili. To jenom tak odbočuju, ale je to možný a já jsem přesvědčen, že je to tak. Stejně tak potěší mejdany, vzpomínky na éru kapely Queen, kde tyhle ty skladby hrály obrovskou roli v našich životech. Tak bych to asi shrnul a tím bych to tedy zakončil. Freddieho zdravím do rokového nebe. Doufám, že má radost, že jsme mu tady s rádem být tenhle víkend věnovali a my jsme taky rádi, že se nám to takhle povedlo k jeho výročí vlastně úbrtí. On by se dožil včera 5. 80 let. Tak, nebo úmrtí, no, narození vlastně, že jo. Já vždycky nevím, jak to mám brát, jo, když mluvím o lidech, kteří nejsou mezi námi, tak je to vždycky pro mě takový zmatený, no, prostě vzpomínali jsme si na Freddieho, včera by se dožil 80 let, ale on žije stále, co si budeme povídat, a bude žít, přátelé, bude žít mnohem díl, než my, co posloucháme. To si laskavě uvědomme a já myslím, že to většina inteligentních lidí vnímá takto. Tak, za chvilinku už Větrník a pak samozřejmě Hard and Heavy se Standou Rubášem. Dan Kohout se s vámi loučí, přeje vám hezký zbytek neděle. No a v úterý se na vás budu těšit zase v rokový zpovědnici. Mám zase velice zajímavýho hosta. Tak jo, tak se mějte a do úterý naslyšenou, jak se říká. Čágo!

0: Classic Rock. Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
2: Včera neděle bylo.
3: Včera byl hezký čas.
2: Včera neděle bylo.
3: Za týden bude zas.
4: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
1: Klasika, novinky, rozhovory.
5: Dnes večer od 8 do půlnoci.
3: Za týden bude zas.
5: Na Beatu.
0: Čerstvá rocková muzika.
5: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
5: Větrník.

0: Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník. Na rádiu Beat.
1: Budíček, je to tak, milí víťáci, s skladbou Awakening neboli výzvou k probuzení jsme zahájili notorický Větrník na rádiu Beat dneska a teď zbystřete pozornost 1011. Ke čtyřem bičům přidala pátý detroitská skupina Eve Under Fire, neboť jsme ji tu už jednou měli. Tentokrát vytasila své třetí album Villainous z 10. července. Jaromír Tuba u mikrofonu a Pavel Černoch v technickém zázemí Rádia Beat se s vámi vítají a přikládají pod kotel topivo od Jacka Whitea. Rovněž detroitského rodáka, hudebníka, producenta a herce, který téhož dne 10. července vydal 7. album Frozen Charlotte a ukázkou Raising the Grain obhájí, proč byl zapsán do rock'n'rollové síně slávy.

Větrník. Na Rádiu B. Větrník vysílá všechny aktuální proudy rockové hudby od soft rocku po metalcore. Připouštím ale, že pokud jde o kvantitu, metalcore vede nad soft rockem v poměru 10:1. Proto jsem uvítal 10. července na vinilu vydaný sampler Halcyon Days skupiny Emerika, kterou miluju a vůbec ji nepouštím. Alespoň jednou udělám výjimku skladbou Ventura Highway.

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: A jako přistižený hříšník jsem teď po té demonstraci poklidu a štěstí po deváté pozvu metalcoreovou formaci Devil Driver ze Santa Barbary v Kalifornii, která 10. července vydala 11. album Strike and Kill a v textu písně In the Moonlight naznačuje něžnou lyriku. Jazyk mám svázaný, prosím, buď mým průvodcem, mám toho tolik co říct, pod tímto stromem za měsíčku.

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: V anglickém Divonu založenou skupinu Muse bere umělecká kritika nadmíru vážně a že má vliv i na mě, to v zápětí potvrdí 23. vstupem do Větrníku. 26. června se připomněla 10. albem The Wow Signal, které znovu rozvířilo chiméry o tajemném znamení z vesmíru, údajně zachycaném v roce 1977. V nedlouhé skladbě Be With You se hudební jazyk Muse pozoruhodně rozevře, od diska až po symfonický motiv.

The True Lives od The Fabulous Kilroy emo skupiny My Chemical Romance z New Jersey. Emo je žánr, kde do hardcoreu a punku vstupují i nezvyklé a obsažné texty písní. A tak se nedivme, že naše ochutnávka svým názvem We Don't Need Another Song About California sama sebe popírá. Nepotřebujeme další píseň o Kalifornii? No taky tu máme. Po novém přemíchání bonusového snímku z roku 2010.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádiu Beat.
1: Fires in the Distance mají nového zpěváka. Protože se mali kapelu z Newingtonu v americkém státě Connecticut začal vnímat až po 12. červnu, kdy vydala třetí album Circadian Promise, vypouští jméno toho předchozího z paměti a Brindedovi Haterovi přeju úspěšné nástupnicí. Přestože do rubriky Ploužák vnáší mírnou depresi nahrávkou By This Time Tomorrow.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Lodi to v Saratoga Springs ve státě New York žilo, když tam skupina Fish ze sousedního Vermontu stáčela své koncertní vystoupení na záznam, který vyšel 26. června a navazuje na 16 studiových alb. Jako sousto pro naši rubriku Klára vybírám track Loving Cup a ještě kontroluju, jak si vede ve větrníku skotský zpěvák Fish, ten, co byl ve skupině Marillion. Koukám, že v počtu odehraných kousků ztrácí krok s americkou psychedelickou bandou, prohrává 6-9.

Větrník na Rádiu B. London Towers předvedl, proč patří mezi nejcharismatičtější frontmeny současné scény. Citát z internetové recenze na loňské vystoupení skupiny The Plotinu v Praze by měl být dostatečným lákadlem k poslechu písně Been Here Before z 6. alba metalcoreové kapely The Hancock County v americkém státě Ohio. Ve Větrníku má co dohánět, bude zde teprve po druhé, díky bezejmennému albu, které vyšlo 10. července. A také doma si skupina s Amerikou lecos dluží. Její předchozí longplay s fatálním názvem Labutí píseň se všem žebříčkům vyhnul.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Nepochybuju o tom, milí býťáci, že 25. studiové album For the Tanks skupiny Rolling Stones máte dávno naposlouchané, ne-li zařazené ve své diskotéce. Ale protože v našem pořadu se nepředbíhá s datem vydání 10. července, u mě teprve přichází na řadu. Taky bych ho mohl rovnou přeskočit anebo vynechat, ale chci Stony dotáhnout mezi laureáty Větrníku, od kterých se přehrál 20 titulů. A já se teď u nich udělám po odeznění písně In the Stars 16. čárku.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Tak dopak si teď troufne přezít po šampionech štafetový kolík a doběhnout s ním do finiše. Ti, kdo mají v sobě hrdost lvů v takové míře, že si ji dali do názvu kapely Pride of Lions a neznají zábrany, kontrolu, omezení. Tento titul Unbridled náleží nejen písni, ale i celému osmému albu souboru, jehož protagonisty jsou zpěvák Toby Hitchcock a hudební všeuměl Čecho-Američan Jim Petery. Tím se s vámi do příštího víkendu loučí Jaromír Tůma.

0: Radio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
2: Co je decentní?
1: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
2: A to bych měl, to zas jo.
3: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.

Radio Beat. Naskok ve starých časech, chtělo by se říct v případě té skladby, která dohrála a zároveň otevřela dnešní vysílání pořadu Hard and Heavy. Ty staré časy, tím se myslí v tomhle případě rok 1998. Já vím, že vám to nepřijde až tak dávno, ale když si dopočtete, kolik let to je od vydání Legacy of Kings kapely Hammerfall, tak člověk se tak jako podrbe na čele a říká si, Hergo, tak uteklo to, no, co si budeme povídat. S vámi je Standa Rubáš, který přeje příjemný nedělní večer nebo úterní ráno, podle toho, jestli premiéra nebo repríza pořadu Hard and Heavy, kde do těch starých časů tu a tam taky zabrousíme, ale do těch nových časů budeme taky brousit. Je toho hodně, co si musíme říct a taky zahrát k tomu, co se nového aktuálně děje ve světě Hard and Heavy muziky. No a jedna z nich je pro mě osobně zpráva naprosto fantastická, v podstatě nečekaná. Už jsem úplně nevěřil, že by k tomu někdy mohlo dojít, ale je to věcí, která už je potvrzená z mnoha stran. A sice, že dánští Pretty Maids jsou zpátky. Jak víte, možná zřejmě ten jejich příběh je takový zapeklitý a komplikovaný díky nemoci Ronnieho Atkinse, který právě poté, co se Pretty Maids jakoby nakopli v roce 2016, tak začal stonat práce s rakovinou, která se mu vrátila, a všichni už mu říkali, že v podstatě je v tom stádiu posledním, což pro Ronnieho znamenalo zařadit vyšší rychlostní stupeň, vydal 3 solovky, jezdí s Avantageou a k tomu všemu teď aktuálně chystá nové album, zřejmě taky nějaké koncerty kapely Pretty Maids, což mě osobně dělá velkou radost. Pojďme tedy k ne novince, protože ještě žádný nový singl ke mně nedoputoval, ale pojďme k muzice z roku 2016 a pojďme se těšit, co dalšího od Pretty Maids do budoucna ještě můžeme očekávat.

0: beatu.
1: Pretty Maids a jejich Face the World z desky Kingmaker z roku 2016, potom zase ty staré časy, že jo? Running Wild a jejich Resurrection z fantastické desky The Rivalry, taky z roku 1998. Pamatuju si, měl jsem tuto desku ještě tehda jako MC, jako kazetu a dost jsem ji hobloval tam i zpátky. Mně prostě tohle album tenkrát přišlo jako velmi povedené, to byla moje velmi oblíbená nahrávka. Teď aktuálně je za námi a my se můžeme posunout k další jedné čerstvé novince, která zvukově si myslím, že leckoho dost překvapí, a kdyby k tomu nebyl ten předchozí rychlý komentář, tak by asi ani netipnul, kdo že je tou hlavní postavou, která stojí za touhletou muzikou, která mimochodem bude vycházet na speciálním 7-palcovém vinilu jako takový speciální sběratelský single. Už jste možná zachytili zprávy o tom, že Tony Iommi pracuje na nové muzice. Jednou z těch věcí, která právě se toho vinylového singlu týká a kterou si my tady teď můžeme pustit, je ta, která nese název World Alone.

0: být.
1: Další muzika za námi, samozřejmě, že další muzika před námi, to Naomi, jeho novinka, stará věc, ale dobrá věc od kapely Evergrey, ta má na hrbu nějakých 12 let, no a před námi další jedna čerstvá záležitost. Muzika, kterou když si přečtete jako název v playlistu na webu Rádia Beat, tak budete říkat, hrgo, teď já tohle přece ale znám, ovšem ne v téhleté verzi, je to další jeden z těch nových singlů z desky, která už pokud se nemýlím, by měla být čerstvě vydaná venku jako Teutonic Titans s letopočty 1976 až 2026, což je taková ne vlastně best-ofka, ale speciální výroční edice muziky kapely Accept. To, co tady pro vás totiž mám, tak je stará píseň nazvaná

Losers and Winners, ovšem tady natočená v nové podobě, taky s hosty, kteří spolupracovali na tom natáčení. A mezi těmi hosty nechybí třeba Hansi Kirsch nebo kytarista Paul Gilbert, basák Chuck Garrick a na bicí tady hraje Tommy Aldridge, tedy takový all-stars tým, který si Accept zvolali, a už jsme o tom několikrát mluvili, právě k natočení a vydání téhleté výroční edice. Právě v rámci vydávání singlu, když dáme celé to album bokem, tak teď došla řada na Losers and Winners, no a ta jejich nová verze, tak ta zní právě takhle.

0: Radio Beat.
1: To byl Accept, tady Accept ve verzi 2026 i s hosty k tomu Lacuna Coil. To už byla samostatná věc, ti nejsou hosté, minimálně ne na téhleté skladbě. Delirium je ta deska, která vycházela před 10 lety a titulní věc z ní jsme si pustili, abychom si zase mohli slibovat, protože člověk by se v životě měl na co těšit, je lepší jít touhle cestou, než si hledat nepřítele, tak já tady se raději těším a velmi se těším na novou desku kapely Saxon. Tam dobře víme, že se taky do toho zapojili nějaké zdravotní komplikace, které tak jako zkomplikovaly život kapele, která je z té staré školy, ale, a to mě je strašně sympatický, zatím úplně nemá ambice odcházet do nějakého důchodu. Naopak, měli tenkrát pánové velké ambice, hlavně v Biff Bifford, aby se ze všeho dostal co nejrychleji a mohlo se pokračovat v krasojízdě, včetně i nějakého toho natáčení. My už jsme si v minulosti říkali, že nová deska kapely Saxon se chystá, takže to není zas až tak úplně nejnovější a překvapivá informace, to, co vám teď tady říkám, ale dost možná jste ještě neslyšeli tu jednu z věcí čerstvých už vydaných, co by single. Můžete se na ní podívat na www.radiobeat.cz. Tam se snažíme všechny tyhle zprávy chytat a věšit je hned na tu homepage, ale zároveň bychom potřebovali dostat je taky do vysílání, což se děje v tuhletu chvíli. Ta nejnovější věc, Gods of Thunder, co by ochutnávka toho, jak se Saxon vůbec nezměnili směrem ke stáru, ale naopak, jak mají spoustu energie i v tomhletom věku, ve kterém jsou, tak ta zní právě takhle.

Saxon a Gods of Thunder, Theocracy, je ich The Wonder of It All z desky Ghost Ship z roku 2016. To je muzika, která dohrála, abychom si teď slíbili, že se podíváme na Ripra Owense a KK Downinga, tady nikoliv na Judas Priest, ale KK Priest. Zrovna nedávno jsem o nich měl takovou debatu o tom, jak to hraje těmhle těm dvěma, jak ty staré časy kapely Judas Priest nejenom pro mě jsou takové, nechci říct magické, ale mnohokrát jsem se přiznal k tomu, že Riprovy roky v sestavě kapely Judas Priest jsou moje oblíbená část a mrzí mě, jak Judas Priest úplně zametají pod koberec tyhle ty časy a ty dvě desky, které s Riprem tenkrát vyšly, a takový trošku zadosti učinění je to Judasovské spojení s KK Downingem v té nové sestavě kapely KK Priest, nebo nové, no, ono už je to taky nějaký pátek venku, ale furt to vnímá člověk jako takové nové. A zjišťuju, že takových lidí jako já je víc, který mají rádi Riprovy roky, tak třeba právě i pro ně může být Keeper of the Graves desky The Sinner Rides Again, ta je z roku 2023.

0: Radio Beat.
1: Kufry?
2: V autě.
1: Pasy?
2: V autě.
1: Bítě?
2: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
3: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Vaše žena!
1: Co?
5: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. A ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
6: A co takový Zbýněk Husa? Bubeník skupin Abraxas a Rud.
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Hot and Heavy. Na beatu.
1: Vlastně vzhledem k datu vydání by se mohlo říkat, že to byli starý KK's Priest, protože Sinner Rides Again je z roku 23, ale hned potom přišla novinka v podobě kapely Silver Tomb. Kapely, která teda pravda není úplně taky nejčerstvější, není to tak, že by páni vznikli před nějakým tím časem, řečeno myslím tím třeba dvěma, třema týdny, už jsou tady od roku 2017 oficiálně, ale mám pocit, že v jejich případě tady u nás o nich za stolik nemluví a že to patří mezi takové ty méně známé kapely. Tady jak se to vezme? Když řeknu Silver Tomb, to je to, co dohrálo, tak to možná leckomu nic neřekne. Když ale řeknu třeba jména jako Kenny Hickey, Hank Hell, Johnny Kelly, Joseph James nebo Aaron Juice, tak už se někomu můžou objevit v hlavě kapely, ke kterým by mohli tihleti muzikanti patřit. Určitě tam jsou typou negativ, určitě z toho můžete vyčíst třeba taky Agnostic Front a občas by vás mohlo tak jako do hlavy ťuknout, že Seventh Void je taky název, který tam někde vzadu bude, protože tohle je vlastně taková, nevím jestli říkat doom metalová, to asi není úplně správně, ale super skupina, která se pohybuje někde tak, že štrejchá o ten heavy i doom, tak nějak plave v těch jednotlivých žánrech. V roce 2019 Silver Tomb vydali desku Age of Existence, no a od té doby po těch albových hitparádách bylo ticho až doteď, protože se chystá The Interpretation of Nightmares, tak se jmenuje nové čerstvé album téhleté supergrupy a právě to, co dohrálo, tak byla ochutnávka z něj, Graves in the Sky. Pojďme dál, tady jsou Dream Theater.

Radio B. Dream Theater, rád si je připomínám. V tomto případě tady z roku 2007 Systematic Chaos je deska, která tenkrát vycházela. A The Dark Eternal Night, tak je skladba, kterou byste na ní našli. Savatage, o těch jsem hodně mluvil a ještě hodně mluvit budu, protože jsem pořád pln dojmu z festivalu Rockcastle a jejich fantastického vystoupení Chance z desky Handful of Rain z roku 1994. Co jsem ještě neřekl možná, ale vy už to stejně dobře víte, že playlist pořadu Hard and Heavy je vyvěšen tam, co vždycky. To znamená na www.radiobeat.cz kliknu na program, sjedu v neděli dolů a tam je Hard and Heavy, pod kterým se objevuje soupis toho všeho, co je na dnešní večer nachystáno. V případě, že posloucháte reprízu, tak to samé platí, akorát klikáte na úterý. No a taky to najdete s proklikem z Facebooku, Instagramu a všech těchto sítí Rádia Beat. Ať už tedy volíte cestu klasicky webovou nebo sociálně síťovou, vždycky se k tomu playlistu dostanete. A pokud se na ní díváte, nebude pro vás překvapení to, že teď hrábnu do diskografie Pantery.

Pantera 5 Minutes Alone z alba Far Beyond Driven a potom zase jedna z těch čerstvých věcí. A v tomhle případě vlastně na druhou, protože jednak kapela je čerstvá, byla to Blue Medusa, jednak ten single je čerstvý a pokud to správně počítám v pořadí třetí, ten co dohrál, jmenuje se Crocodile, hlas Alice Whiteglass, ta se poznali, že to je ten její aktuální ryze dívčí projekt a zároveň už tedy má i tahle ta kapela za sebou křest ohněm, protože už taky oficiálně odstartovala svůj koncertní část, na to se taky čekalo, jak to bude děvčatům znít. No a už tedy debut si odbyli, tak uvidíme, jak se jim bude dařit a jestli třeba náhodou doputují i sem k nám s nějakou velkou pompou. V každém případě další jedna z novinek, kterou jsem na dnešní večer měl nachystaný do svého playlistu v pořadu Hard and Heavy, tak odehrál, tohle byla Blue Medusa. Ještě se tam něco nového najde, když vydržíte. Teď ne, teď půjdeme do roku 2016. Na desku Phenotype kapely Textures.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: To byla ona, ta nová čerstvá, o které jsem před malou chvíli říkal. Jenom jsem neříkal, co to bude, protože jsem chtěl zachovat trošku překvapení pro ty, kteří na ten uveřejněný playlist na webu, Facebooku a Instagramu Beatu nekoukají. Ale třeba podle zvuku poznali, že Hergot tohle musí znát ze starých časů od Venom. In League with Satan se jmenuje tahle ta skladba. Vlastně první píseň, pokud se nemýlim, úplně první od Venom z roku 1981, odkazující na desku Welcome to Hell. To je ta píseň. Ovšem ne teda v téhleté podobě. V téhleté podobě je to takový zase super hvězdný tribut, který spáchal Nergal z Behemoth i s celou kapelou. Ovšem nebyli na to sami. Možná jste rozpoznali i toho hosta po zvuku, pokud máte teda naposloucháno tady v těch, řekněme, extrémnějších žánrech, protože tím, kdo se připojil k natáčení téhle verze, téhle písně, tak byl Shagrat z kapely Dimmu Borgir. Odškrtnu to v playlistu taky zapsáno a já se pomalu budu loučit jednou takovou výroční věcí. Protože když to dopočtete podle kalendáře velmi snadno, tak je to nějakých kolik? 40 let? Jo? 40 let, co vycházela deska Rain in Blood kapely Slayer. Rok 1986 se tenkrát psal a otvírákem byla Angel of Death, tak tu si dáme teď jako připomenutí starých časů. Pak tam ještě zkusím vecpat opět, abychom se vešli časově, protože tady mám jednu delší od nich. No a pak už si půjdu po svých. Nechám vás v dobrých rukách, protože za malou chvíli přijde Petr Koral, dáme si to nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání, což zní strašně, ale je to skutečně tak. Před 25 lety vyšlo to všechno, co Petr Koral bude hrát tady ve své části pořadu Hard and Heavy a dotkne se i tak trošku toho, o čem tady byla řeč, když jsem tady zmiňoval Tima Ripra Owense. Ale víc neprozradím. Tak Petr za malou chvíli, Davey na závěr dnešního večera. Vy si užívejte poslech Hard and Heavy a mějte se krásně.

Hezký dobrý večer, začala třetí hodina dnešního Hard and Heavy, od mikrofonu vás jako vždycky v tento čas zdraví Petr Korál. No a začali jsme Ozzy Osbornem s skladbou That I Never Had z alba Down to Earth z roku 2001. Samozřejmě nebyla to náhoda, protože tímto odstartoval první díl, a budou celkem dva, speciálu, který jsem nazval To nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrt století od vydání. Tedy po čase se opět vracím k nějakému bilancování, rekapitulaci desek, které slaví kulaté, nebo v tomto případě půlkulaté výročí. A to byl i Ozzy Osbourne a jeho deska Down to Earth, která vyšla poměrně dlouhých 6 let po předcházející úspěšné desce Osmosis. Kam se vrhneme dál? Bude to kanadský zpěvák, kytarista, klávesista, autor Devin Townsend, který v roce 2001, jímž se zabýváme, vydal znamenité album Teria. Na bicí ho doprovázel na této desce veleuznávaný Mr. Gene Howland, který s Townsendem spolupracoval už v rámci tehdy zrovna odpočívajících Strapping Young Lad. Takže pojďme si posvítit na tehdejší solovku Devina Townsenda, která se jmenovala, znovu opakuji, Teria, a dáme si z ní skladbu Stagnant.

Radio Beat. Posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001 aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A já znova, jako vždycky v případě už těch starších vydání tohoto speciálu věnovaných nějakému jinému roku, opakuji, že to nejlepší, jak je to nazváno, musíte brát s nadsázkou. Já ti myslím, že to jsou desky nějakým způsobem důležité, významné, sledované, nemusely být nutně nejlepší v tom kvalitativním slova smyslu. A to já ani hodnotit nechci. Prostě nahrávky, které měly svoji nespornou důležitost, a já si myslím, že se to v roce 2001 nepochybně týkalo i Judas Priest. Třeba, že jejich tehdy druhé, ale zároveň poslední album s Timem Ripperem Owensem za mikrofonem, které se jmenovalo Demolition, nebylo přijato úplně kladně, ať už ze stránky posluchačů nebo i kritiky, ale na druhou stranu já si myslím, že Demolition nebyla tak špatná deska, což bude ostatně za chvíli dokazovat i vybraná skladba. Tehdy v tom roce 2001 samozřejmě ještě nikdo netušil, že je to poslední album s Ripperem, včetně kapely samotné, ale uběhly 3 roky a všechno bylo jinak, protože v roce 2003 Tim Ripper Owens odešel a v roce následujícím se vrátil Rob Halford. Tady ale budeme vzpomínat na album Demolition s skladbou Devil Digger.

0: Radio Beat.
1: Posloucháte Hard & Heavy a stále se vracíme k deskám, které slaví letos 25 let od svého vydání. A po Judas Priest a albu Demolition se přesuneme k Fear Factory, kteří v roce 2001 vydali svoje čtvrté album Digimortal. A já si myslím, že opět jde o počin, který byl natolik důležitý a povedený, že v tomto speciálu ho zkrátka nemohu opomenout. Co si pustíme z alba Digimortal od Fear Factory, navrhuji ten možná největší hit, i když hovořit o hitech v případě nekompromisního metalu je možná zvláštní, ale byl to hit, a jmenoval se What Will Become, takže tady jsou 25 let staří Fear Factory.

0: Radio Beat.
1: Dozněli Fear Factory a What Will Become z alba Digimortal z roku 2001. A možná se tady sluší poznamenat, připomenout, že hned následující rok Fear Factory na dlouhých 7 roků opustil kytarista Dino Cazares. Mimochodem v současnosti jediný člen z tehdejší sestavy, který ve Fear Factory stále hraje. Dino si tenkrát založil neprávem trošku zapomenuté, ne zcela doceněné Divine Heresy. No a teď se přesuneme ke skupině Creator a jejich tehdejšímu albu Violent Revolution, které znamenalo po gothic metalovém albu, asi plus minus gothic metalovém albu Endorama, návrat k thrash metalu. Ostatně já jsem o tom hovořil už minulý týden v rámci speciálu věnovaném těm v úvozovkách návratovým albům. Minule jsme si z desky Violent Revolution pouštěli Reconquering the Throne, dnes si tedy pustíme něco jiného, bude to song nazvaný Mind on Fire, takže tady jsou Creator opět v nekompromisně thrash metalovém hávu.

0: Radio Beat.
1: Posloucháte speciál To nejlepší z roku 2001 aneb významné desky, které slaví čtvrt století od vydání. A po Creator a jejich desce Violent Revolution jsou tady připraveni jejich přátelé, kolegové a samozřejmě trošku i konkurenti z Německa, také Thrasheri, také legenda Destruction. Pro ně předcházející rok, tedy 2000, znamenal velkolepý comeback s navrátivším se zpívajícím baskytaristou Šmírem a znamenitým novým albem All Hell Break Loose. A jak se říká, železo je třeba kout, dokud je žhavé, takže hned následující rok, ten náš 2001, Destruction vydali nové album The Antichrist. A my si z něj pustíme nejdříve skladbu Bullets from Hell a poté jednu cover verzi. Je to skladba Fuck the USA od punkových The Exploited. Ta vyšla jen na limitované LP verzi a samozřejmě na japonském vydání CDčka, protože tamní edice, jak známo, tradičně obsahovaly nějaké bonusy oproti normálním verzím. Takže tady je dvojitá porce Destruction z roku 2001.

0: na beatu.
1: No a jestliže byl Creator a jestliže byl Destruction, tak téměř nelze zapomenout na ty třetí v úvozovkách velké německé trashery, tedy Sodom. Protože i Sodom v roce 2001 vyrukovali s novým albem. Dali mu název M16. A ne, že by to byl nějaký překvapivý nebo úplně zásadní počin v jejich diskografii, ale ta deska byla velmi, velmi povedená. Aspoň z mého pohledu rozhodně Sodom nic, co se od nich čekalo, tak na to nezapomněli a nesklamali. Důkazem by ostatně měla být i skladba, která už je připravená a jmenuje se I Am The War. Takže tady jsou Sodom 25 let tomu nazad.

Jestliže pro Creator, které jsme si hráli v průběhu této hodiny už před nějakou chvílí, znamená deska Violent Revolution návrat k thrash metalu, tak já si myslím, že to platí i pro další velkou, významnou metalovou kapelu americkou, která v tom roce 2001 vydala nový počin a nazval ho The World Need a Hero. Protože Megadeth vlastně celá 90. léta hráli trošku něco jiného, od toho thrash metalu se poměrně výrazně odklonili a fanoušci pořád hořekovali a že by si přáli, aby Megadeth zase víc přitlačili na pilu, a já si myslím, že na desce The World Need a Hero už k tomu konečně došlo. Prostě návrat k jejich typičtějšímu soundu. Důkazem je i skladba, která se právě rozjíždí a jmenuje se Motorcycle.

Pořád si probíráme desky, které vyšly před 25 lety a já je z různých důvodů považuji za důležité, významné, povedené. A po Megadeth zůstaneme na americké scéně a zůstaneme u thrash metalu, protože se teď dostáváme ke skupině, která je opravdu stělesněním thrashe a jsou to pochopitelně staří dobří Slayer. Ti 3 roky po předcházejícím nosiči Diabolus in Musica v tom našem roce 2001 vyrukovali s novinkovým řadovým albem God Hates Us All. A protože to byl opět počin, na němž Slayer naprosto ničím nesklamali, tak si z něj dáme rovnou 2 ukázky. Jmenují se New Fate a Warzone. Tady jsou Slayer z roku 2001.

Dnešní první díl speciálu to nejlepší z roku 2001 a ne významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání, uzavřeme také za mořem. Ale ještě než si řekneme, co to bude konkrétně, tak bych jenom rád připomněl, že hned příští týden bude tento speciál pokračovat druhým dílem, protože těch zásadních desek pro rok 2001 vyšlo pochopitelně mnohem víc a některé i u nás na tuzemské scéně, ale to má čas prostě příští týden. Dnes to zakončíme se skupinou Fantomas, která má také návaznost na to, co jste poslouchali předtím, tedy na Slayer, protože bývalý bubeník Slayer Dave Lombardo byl jedním z členů tohoto experimentálního projektu. Společně s dalšími respektovanými hudebníky, což byli kytarista Melvins, Buzz Osborne, zpěvák Faith No More a Mr. Bungle Mike Patton a jeho kolega z Mr. Bungle, basák Trevor Dunn. Fantomas v roce 2001 vydali druhé album The Director's Cut, na němž vzdali poměrně svéráznou poctu různým oblíbeným filmům. A mimochodem v tom roce 2001 Fantomas vystoupili také na festivalu Rock for People v Českém Brodu. Byl jsem tam a dodneška si pamatuju, jak spousta lidí z jejich vystoupení v hrůze a panice utíkala vyděšená, co se na ně valí z pódia za kravál, protože čekali nějaké melodické písničky v duchu Faith No More a ono vůbec ne. Takže od Fantomas si na závěr dnešní třetí hodiny Hard and Heavy pustíme dva songy, jmenují se The Godfather a ten druhý The Omen a Ave Satany. Tady jsou Fantomas, loučí se Petr Korál a mějte se báječně.

Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Klasika z vysílání Rádia B2 se zdraví Davy, tedy já, a se mnou dneska také jeden myšlenkový pochod, který se mě už přes týden nechce pustit. Tak jsem mu povolil uzdu a nechal ho běžet, kam se mu jenom zachce. Je to 14 dnů, co nám skončil Symbolik. Tohle asi ví většina z vás. Bylo to vyčerpávající, ale díky vám naprosto úžasné. Vytvořili jste skvělou atmosféru a opravdu by mě nenapadlo, že vás na to velké svatební finále v sobotu v noci zůstane v areálu tolik. Díky moc. Teď ale, proč s tím začínám? Víte, mě napadlo, jak by vypadal Symbolik, kdybych si mohl vybrat to, co bych neskutečně moc chtěl vidět a slyšet, ale už se mi to asi nikdy nepovede. Dneska si tedy představíme pár kapel, které už dávno neexistují, přesto v mém posluchačském žebříčku figurují někde nahoře. Co bych si u nás na pódiu rozhodně dovedl představit, jsou Godefeat. Hráli jsme si skladbu z roku 1993 a tohle je přesně to, co od prvního poslechu miluju. Ono to sice vypadá, že je kapela funkční, ale nikdo na e-maily nereaguje. Co by pak byl jasný headliner z nového Symboliku, tak to by byly Dissection, jasná věc. Tohle už asi opravdu nikdy nikdo neuvidí. Takže jedeme postupně materiály z let 93, 95 a 2006.

Dissection, co by zlatý hřeb dnešního speciálu, který jsem nazval snový, ale nikdy nerealizovatelný symbolický line-up. Ano, všechny kapely, co si tu dneska budeme hrát, bych chtěl vidět naživo, na symboliku. Všechny bych chtěl mít na našem pódiu, ale nikdy se mi to s největší pravděpodobností nesplní, protože žádná z dnes hraných kapel už nehraje, tedy neexistuje. Je možná jedna věc, kterou bych u nás chtěl vidět více jak Dissection, a to jsou Desultory. Naštěstí jsem tuhletu kapelu mohl vidět naživo v roce 2011 na německém Partisanu. Jenom kvůli nim jsme tam tehdy jeli a bylo to neuvěřitelné. Hrály se staré věci, stejně jako novější. Na rovinu, jejich rozpad v roce 2017 mě neskutečně štve. Ne mrzí, ale štve, protože tohle by byl symbolický headliner par excellence. Švédsko, melodie a kapela, která mě jako muzikanta ovlivnila asi úplně nejvíc. Takže Tuplák.

0: Radio Beat.
1: Dezultory na beatu v rámci speciálu, který by se dal nazvat, s trochou nadsázky, mrtvé kapely, které už asi nikdy nevystoupí a přesto by všechny mohly z fleku headlinovat náš festival Symbolik. Jedeme dál, co bych chtěl vidět a slyšet a s největší pravděpodobností se mi to asi nikdy nepovede. Máme tu finský Depravity, ti jsou mrtví ve své podstatě už od roku 1993. Pak švédské Gorement, o kterých naprosto nikdo nic neví, a to vlastně od roku 1995. A nakonec další Švédy Excruciate, kteří sice po debutu z roku 1993 zkusili nahrát ještě jedno demo, ale to byl jenom takovej výstřel do tmy. Všech těchto kapel je obrovská škoda. Všem by to totiž nesmírně slušelo na našem symbolickém pódiu.

Radio Beat. Postupně depravity, gourmand a excruciate v rámci speciálu nesplněných symbolických snů. Počkejte si na úplný závěr, tam dneska budou třešničky. Přátelé, budeme se loučit, budeme přetahovat, ale snad to nebude vadit. Dneska jsme si hráli kapely, který bych strašně rád viděl na našem symbolickém pódiu, ale už se mi to nejspíš nepovede, neboť žádná z odehraných kapel už roky nehraje. Muzikanti umírají, kašlou na hudbu nebo mění hudební styl. Přemýšleli jste nad tím, jaký by to bylo vrátit se do raných devadesátek a vidět slovenský gladiátor v té nejlepší thrash metalové formě? Já bych vyskočil z trenek. Na rovinu, takže gladiátor, co by připomínka toho, jak se i u nás v Československu dal hrát metal. No a na závěr Morbider, česká kapela, kterou nikdy nikdo neviděl a nejspíš ani nikdy neuvidí. Tak se mějte a zase za týden. Na beatu samozřejmě. Budu se na vás těšit. David.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, neboť začíná Depozitář Pop Muzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. Už dlouho jsem nedával žádný depozitář věnovaný českému jižanskému roku. Dnes je ale obzvlášť dobrá příležitost, abychom tento nedostatek opravili. Neboť příští středu to bude přesně na den 30 let od onoho památného dne, kdy jedna z nejstarších a nejvýznamnějších jednotek českého jižanského roku křtila v Lucernabaru své první a po hříchu jediné album. A tohle byla taková jejich znělka.

0: depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
1: Ještě než začnu s výkladem, taková technická poznámka. Když si pojmenujete kapelu Generál Lee, je to, jedná-li se o kapelu jižanskou, samozřejmě logické. Pro autora rozhlasového pořadu o kapele je to ale za trest. V dvouslovném názvu je poslední písmeno prvního slova a první toho druhého totožné a název kapely je tak pro spíkra dost zákeřný. Jen považte, Generál Lee, Generál Lee. Neboť právě o téhle kapele, která se významně zapsala do historie jižanského roku v českých zemích, bude v dnešním depozitáři řeč. Byla to kapela, všímáte si, jak jsem se obratně vyhnul nutnosti vyslovit název, tedy byla to kapela z dnešního pohledu nedoceněná, tedy v tom smyslu, jak málo po ní za těch zhruba 13 let její existence zbylo. Však považte, dva demáče, účast na třech žánrových a jedné rokové kompilaci, jednořadové CD a právě o něj dnes půjde, protože péčí našich agentů se nám do depozitáře dostal velice kvalitní záznam z koncertu, na kterém kapela tu desku pokřtila. Kmotrem nebyl nikdo jiný než Ondřej Hejma, považovaný tehdy za pantátu jižanského roku v českých zemích. Pro kapelu byl navíc důležitý i jako jakýsi dvojitý kmotr, neboť jej pojila rodinná pouta se zpěvákem generála Lee Dominikem Wellenfelsem. Jakmile skončili křestní orace, vrátila se skupina ke strojům a zahrála jednu ze svých starých písní, kterou zvěčnila na první jižanské kompilaci vydané v českých zemích sampleru Whisky a fazole. A potom hrála dva kusy z právě pokřtěné desky.
2: Zahrajeme Údolí dutej hlav.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Pražané vědí. Pro mimopražské posluchače dodejme, že údolím Dutej Hlav, o kterém se hovořilo v písni číslo 1, se myslí dolík mezi Žižkovem a Hrdlořezy. Sídlilo v něm policejní učiliště, které dalo místu název. Neplést prosím pěkně se zimním stadionem v Třebíči, který, potažmo celé město, tímto dehonestujícím názvem titulují rivalové z Jihlavy alias Šakalova. Teď se vraťme na koncert a pak si dnešní depozitář uvedeme do kontextu doby a českého nejen jižanského roku o něch veselých let.
2: Havlíčko v Rece!

0: v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Takřka na začátku jsem zmínil sampler Whisky a fazole. Vydal ho v roce 1991 Monitor, který tehdy podobnými kompilacemi zkoumal trh. Dnes je to docela unikát, ale tehdy končil rychle ve výprodejích. Jižanský rok se v 90. letech v Česku na deskách moc nechytal a další kompilace Whisky a buráky vyšla o pár let později na malém labelu Happy Music a extra velké halo nevyvolala. Generál Lee na ní měl skladbu Konečná, jejíž čas v depozitáři právě přichází.

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Gerald Lee se upsal jiné z malých značek té doby, firmě Snake Records. Ta se objevila někdy v 95. a měla zvláštní dramaturgický rozstřel od tradičního big beatu k dechové hudbě Budvarka. Možná, že se jí budu někdy zabývat ve volném cyklu zapomenuté labely 90. let. Snake Records brzy zanikly. Já na ně vzpomínám rád, protože pro ně dělala Eliška Mejdrichová, jedna z těch nezapomenutelných dam, které se tehdy ve spodních patrech českého showbiznisu motaly. Když na to přijde, tak vlastně vzpomínám raději na ní, než na celé Snake Records, které pro ní byly v podstatě jen jedna profesní kapitola. Kde je jí asi konec, ptám se. Nicméně tohle je depozitář o generálu Lee a až potom o jedné báječné promotérce, která ji měla na starosti. Vracíme se do LMB a ačkoliv jsme v centru Prahy, tak onen klub právě ovládne žižkovské rock'n'roll.

0: Technologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Psal jsem na tu desku tehdy recenzi do Rock and Popu, byla celkem uctivá, neboť se mi deska líbila. V jednom rozhovoru tehdy členové kapely tvrdili, že

Tak, koncert nám pozvolna dospěl do konce. Jako předposlední song základní hrací doby hráli generál Lee emblematický opus Sweet Home Alabama, ale ten jsem z časových důvodů vypustil. Konec konců na beatu zní v originále prakticky neustále. Já jen, abyste se nedivili, až na začátku následujícího vstupu bude Dominik Wallenfels mluvit o Lynyrd Skynyrd.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

hast. Du hast mich. Du hast mich.